Dobrý den. Vstáváte každé ráno svěží od počatí? Budíte se v průběhu noci a nemůžete znovu usnout? Epidemie zhoršení kvality a zkrácení délky spánku je velký zdravotní problém, se kterým se naše společnost potýká. Biologická potřeba dostatečného spánku není dodržována. Toto má velký vliv na naše zdraví, délku života nebo i vzdělávání našich dětí. S kvalitou spánku totiž souvisí velké množství fyzických i psychických problémů. Proč vlastně spíme? K čemu naše tělo spánek potřebuje? Spánek je aktivní děj, který je nezbytný k integraci všech tělesných i psychických procesů. Z hlediska zdraví je kvalitní spánek nepostradatelnou součástí života jedince a v mnoha ohledech se dá říct, že se toho ve spánku děje víc než ve stavu bdělém. V průběhu spánku mozek zpracovává, třídí, ukládá informace a zapisuje paměťovou stopu. Testuje funkčnost tělesných systémů a adaptuje, či se snaží opravit zjištěné nedostatky. Je tedy zřejmé, že nedostatečný nebo nekvalitní spánek zhoršuje zdravotní stav a proto by dlouhodobé potíže se spánkem neměly být podceňovány. Co tedy můžeme pro zdravý spánek udělat? V dnešní diskuzi jsem si do studia pozval pana primáře doktora Milana Sovu, zástupce přednosti kliniky plicních nemocí a tuberkulózy Fakultní nemocnice Olomouc a současně i vedoucím lékařem spánkové laboratoře naší fakultní nemocnice a pana doktora Jakuba Vaňka z psychiatrické kliniky, který se spánku a jeho spojitosti s psychickými problémy dlouhodobě věnuje.

0: pánové, jak jste na tom vy se spánkem? Spíte dobře? Milane.
1: A, dobrý den, zdravím diváky. Jak kdy? Já si myslím, že jsem jako velká část populace, když je člověk psychicky v pohodě, cítí se dobře, tak taky dobře spím, obráceně, když má potom člověk nějaké

0: starosti, tak typicky probudit se 2., 3. hodina v noci a přemýšlet a potom ten spánek není úplně optimální.
1: A Jakube, vy?
2: Já spím dlouhodobě velmi dobře a jsem za to velmi vděčen.
1: A proč vlastně organismus spánek potřebuje?
2: Tak spánek samozřejmě existuje nějaká populárně naučná teorie o regeneraci sil a kromě toho spánek je velmi nutný k integraci psychických pochodů. Vlastně z hlediska psychiky se toho mnohdy ve spánku děje i víc než ve dne.
1: Kolik hodin by měl tedy člověk spát?
0: Optimálně se udává 6 až 8 hodin, ale je nutné říct, že opravdu je to individuální. Každý z nás má přirozeně nastavenou jinou potřebu spánku. Někomu stačí 6 hodin, 5 hodin, bude se cítit odpočatý, někdo zase potřebuje naopak 9. Optimální říká se teď 6 až 8, ale pokud někdo z diváků spí 5 hodin a vyhovuje mu to, není unavený, no tak dobře pro něho.
1: A jak se ta potřeba spánku mění nebo vyvíjí s věkem? Já si pamatuju, anebo i zkušenosti s mými dětmi jsou takové, že v určitém věku dospí řekněme kolem toho 15. až 20. roku, je není možno dostat do postele, nechtějí spát a z druhé strany, nebo respektive den poté ráno, nejsou k probuzení. Je to normální, jak se mění ta potřeba organismu?
2: Je to opravdu tak, že v průběhu dospívání je přirozeně posun v cirkadiální rytmu a rytmu, který řídí spánek a puberťáci tudíž přirozeně to není úplný odpor nebo vzdor vůči rodičům, ale přirozeně usínají později a vstávají později a mají ten spánek trošku jinak nastavený. Takže tím, že někdy nutíme ráno vstávat do školy nebo je vyháníme z postele, tak je to trošičku pro ně nepřirozené.
1: A naopak je téměř normální praktikou, že starší lidé vstávají brzo. Potřebují oni tedy méně spánku nebo čím toto je způsobeno?
0: Starší lidé potřebují přirozeně méně spánku, to je celkem dobře prokázáno, že opravdu čím jsme starší, tím méně spíme. Každý z nás by se s tím měl nějakým způsobem vyrovnat a tím, jak populace stárne, tak prostě připravit se na to, že budu muset třeba chodit spát trošičku později, abych se probouzel kolem té 6., 7. hodiny ráno a měl teda tu svoji délku spánku, kterou potřebuju a upravit třeba kolem toho i spánkovou hygienu, ke které se určitě ještě dostaneme. Takže určitě ta potřeba toho spánku se nám mění, ale zase je to strašně individuální a každý z nás to má trošičku jinak, takže nedá se paušalizovat.
1: Takže šlo by říct, že třeba starší člověk, který se probudí ve 4 ráno a už neusne, že ta jeho noční regenerace je dostatečná, nebo by měl chodit třeba dřív spát a nějak na to reagovat?
2: Tak pokud se probudí ve 4 a cítí se tím spánkem dostatečně osvěžený s tím, že už jako cítí, že další potřebu spánku nemá, tak si myslím, že to je klidně možný, že bude vstávat trošičku dřív a je to pro něho přirozené. Opravdu ve stáří je spánek plitší, přerušovanější a ta potřeba je celkově kratší.
1: A pokud by se necítil dostatečně vyspaný a už nemohl usnout, jak by na to měl reagovat?
2: Tak pak možná opravdu zkusit ulehnout o něco dřív a zkusit, jakou vlastně tu délku spánku v tom daném věku člověk potřebuje. To je taky, jak říkal Milan, velmi individuální.
0: My teď doporučujeme, aby vlastně ten člověk se probouzel v nějakou rozumnou hodinu, protože neříkám, že 4. hodina někomu nemůže sedět. Jo? Že prostě jsou lidi, kteří ve 4 hodiny prostě ráno dokáží pracovat, dokáží dělat spoustu věcí. Ale potom velká část pacientů si nám stěžuje, že se probudí ve 4 a nemá co dělat. Takže doporučujeme třeba jít spát o kousek později, aby prostě se dospal do té 6., 7. hodiny a potom mohli do práce nebo prostě na procházku nebo cokoliv.
1: Já ještě, aby to nezapadlo, vy jste zmínil, že váš spánek někdy je přerušen probuzením, někdy ve 3 hodiny plus minus a nějakou dobu jste ve stavu bdělém a potom znovu usnete. Mně se toto stává, když třeba musím dřív vstát a někam jet, tak ze stresu, abych nezaspal, nebo před nějakým složitějším rozhodnutím, případně v době, kdy řeším hodně problémů. A není to pravidlem, ale vnímám, že to má vliv na to, v jakém jsem psychickém napětí. Jak toto lze otupit, jak to změnit, jak z toho spánku dostat maximum regenerace?
0: A já si myslím, že jsou věci, se kterými asi moc nehneme. To by možná řekl kolega psychiatr líp, ale jsou opravdu věci psychické, se kterými, když máme problémy, tak se musíme s tím nějak vyrovnat psychicky. A takové to hlídání budíku, jak říkáte, že jdete na dovolenou nebo někam, tak to je přirozené a to má velká část populace a s tím opravdu nehneme.
1: Takže si nepomůžu.
2: No, některé možnosti jsou. Neurofyziologicky se doporučuje třeba hodinu před usnutím už se nevěnovat té usilovné stresové činnosti nebo rozhodováním o něčem nebo přemýšlením, co mě zítra čeká, a spíš se věnovat nějaké odpočinkové činnosti, která přirozeně trošičku ten mozek naladí na ten spánek víc. Pokud do poslední minuty před chtěným usnutím přemýšlím, co mě zítra čeká, tak samozřejmě ten spánek potom nepřijde kýžený.
1: Ono to je spíš tak, že večer o tom nepřemýšlím, ale v noci, když se zbudím, tak se nemůžu zbavit třeba té myšlenky a to mě drží bdělým.
2: No. Jsou rozpracované různé teorie a taková jako kognitivně behaviorální teorie říká, že pokud neusnu do 15 minut i v průběhu noci, měl bych vstát a hodinu dělat nějakou jako jednoduchou činnost a potom se teprve vrátit do postele a zkusit znovu usnout. Je to poměrně nepříjemné a drastické, ale pro některé typy lidí to opravdu funguje.
1: Když jsem se připravoval na tento pořad, tak jsem taky chtěl přispět nějakou praktickou radou, poučit se a přispět i pro diváky něčím. A narazil jsem na to, že vhodné k usnutí je dát si před ulehnutím teplou sprchu, která paradoxně to teplo rozšíří cévy v kůži a má to za následek po té sprše to, že se organismus více ochladí a tím pádem lépe spí, protože se má spát i v nižší teplotě. Doporučujete to také? Je to pravda?
2: Určitě, určitě. Pro ten samotný spánek je potom důležitá nízká teplota, aby bylo tělo trošku nuceno si teplo vyrábět pod peřinou, ale před usnutím ta samotná teplá sprcha pomůže. A pomůže tak, jak jste přesně říkal, tou jako relaxací a tím jako uvolněním toho svalstva a toho napětí, co přes ten člověk nazbírá.
1: A ještě, aby bylo jasno, my se tady bavíme o délce spánku a člověk nejpovolanější šéf spánkové laboratoře naší nemocnice. Co to vlastně délka spánku je? Je to ta doba, když si lehnu do postele a konec je až vstanu? A nebo je to doba, kdy opravdu, jak se říká, nevím o světě?
0: Čistě medicínsky je to doba, kdy člověk neví o světě, kdy opravdu spí, protože jsou. Samozřejmě dokážeme to měřit, dokážeme dělat vyšetření, kdy dokážeme pacienta monitorovat během noci, měříme mu EEG, víme, kdy přesně usnul, ve které fázi spánku se dostává, protože spánek je cyklický děj. Takže odpověď, délka spánku skutečná je, jak dlouho člověk spí, a to druhé se říká čas posteli.
1: A výsledky z vaší laboratoře napovídají nebo říkají, že většina lidí, která třeba spí 7 hodin, kolik doby musí strávit v posteli, aby mohli o sobě říct, že 7 hodin spí?
0: Jak do?
1: Já vím, ale kolik je takový průměr, nebo jako, jak to je v populaci nejčastější?
0: V rámci somnologie se říká, že většinou člověk, pokud nemá žádný problém třeba s usínáním nebo něco podobného, tak usne do těch 10, 15, maximálně 20 minut. Potom by měl spát víceméně celou dobu. Chápu, že se během noci probudí, sem tam zajde si třeba na záchod nebo nějakou jinou fyziologickou potřebu vykonat a potom by měl zase usnout právě do těch třeba 15-20 minut. To je normální stav. Mm-hmm. Potom ten zbytek už se dostáváme do fáze nějakých, řekněme, patologií, semipatologií, a to už je prostě třeba, jak říkal Kuba, kdy ta spánková hygiena doporučuje, že pokud v noci nemůžu spát, tak mám jít dělat něco rutinního, třeba že nám doporučujeme žehlit, manželům se to vždycky strašně líbí, těm, že nám už to likne, ale prostě něco, co vás nebaví, jo, něco, co vás uspí, a potom jít si zpátky lehnout a nefixovat si hlavně ty špatné vzorce, že když ležíme, koukáme do stropu, přemýšlíme, co je strašně špatně, tak potom neusneme.
1: Dobře, já bych se posunul dál. Jaký má spánek vliv na paměť? Je třeba vhodné se před zkouškami učit déle do noci? To bude spíš na vás, Kubo.
2: Jo, paměť, teď momentálně to je takový jako současný téma pro výzkum a ukazuje se, možná někteří diváci si ještě vzpomenou z dob středoškolské biologie, že byla taková jako populárně naučná teorie, že 75% informací mozek v noci zapomene. Teď se ukazuje, že je to trošičku jinak, že mozek naopak si aktivně těch 25% jako těch informací, co přes den viděl, slyšel, zažil, učil se, selektivně vybere a ty převede do té dlouhodobé paměti, což je velmi fascinující mechanismus, ne zcela prozkoumaný, ale není to o tom, že by mozek nějakým způsobem zapomínal, naopak si selektivně sám vybírá, co si převede. Je samozřejmě diskuze, proč si pamatujeme některé zvláštní věci z předchozího dne a nepamatujeme si to podstatné, ale to už je spíš do budoucna pro další výzkum.
1: Takže když se někdo učí třeba na zkoušku a chce si co nejvíc zapamatovat z toho, co se učí, jak by to měl udělat?
2: Na to se ptají občas i studenti, když je učíme. Já vždycky doporučuji rozhodně spát. Takový ty jako pokusy, že těsně před zkouškou to protáhnu přes celou noc do rána, to naopak si člověk uškodí. Čili aby se to převedlo do té paměti, nutný je spánek i těsně před tou zkouškou. I když je to někdy těžký, samozřejmě.
1: Takže nejlepší je se zdravě vyspat a ne se stresovat a celou noc se učit.
2: Tak.
1: Super. Já bych se ptal, kdy se dá hovořit o problémech se spánkem a jaké jsou nejčastější obtíže se spánkem, s kterými se v praxi setkáváte? A ještě potom, co doporučujete klientům, jak na to reagovat, na ty nejčastější obtíže?
0: My v naší laboratoři se nejvíce zabýváme poruchami dýchání ve spánku. Typicky syndrom obstrukční spánkové apnoe, takže to je náš denní chleba. Ale v populaci nejčastější určitě bude nespavost. Akutní nespavost jako takovou zažil každý z nás a troufnu si říct, že zažije každý z nás, kdo to ještě nezažil, protože opravdu to, že nemůžeme pár dní spát, je úplně normální, je to úplně přirozený proces. Každý by se s tím měl asi nějakým způsobem vyrovnat a říct si, že to je věc, která by měla odeznít. A pro nás medicínský problém je, když to trvá půl roku. Jo, teprve potom, co vlastně půl roku pacient špatně spí, je přes den nevyspalý, má nějaké problémy, tak teprve potom hovoříme o chronické nespavosti, hovoříme o problému a pak má smysl, aby to řešil odborník. To, že se občas špatně vyspíme, to je prostě normální.
1: A pokud je ta nejčastějším problémem nespavost, jak by se měla řešit? To je možná na...
2: Tak v prvním kroku jako uklidněním určitě pro člověka je tak, jak říkal Milan, že je jednorázově týden, dva týdny nespat, není žádný problém a nepoškozuje to zdraví. Ale pokud už hovoříme o té jako nespavosti, která trvá půl roku a déle, pak jednoznačně doporučujem postupovat tak, že člověk začne tím, že aplikuje důsledně spánkovou hygienu, potom by mohl zkusit nějaké volně prodejné preparáty, popřípadě třeba i psychologickou péči, kdy jsou přímo rozpracované terapeutické metody pro nespavost speciálně vyvinuté, a pak teda v posledním kroku jsou jako psychofarmaka samotné léky.
1: Jak jsem se připravoval, jsem to zmínil, tak jsem taky studoval a přemýšlel jsem, jak zlepšit kvalitu spánku, a časté doporučení nebo standardní doporučení je chodit ve stejnou dobu spát a ve stejnou dobu vstávat. A většina z nás, a já jsem to taky příkladem, že ten posun o víkendu tam je, že vstávám později. A zkusil jsem teďka poslední víkendy před tímto pořadem vstávat opravdu tak, jak ve všední pracovní dny. A musím říct, že se cítím svěžeji v tom víkendu, když paradoxně se tak dlouho nepřevaluji a donutím se vstát dřív. Takže to asi funguje. A zeptal bych se, kolik vlastně typů spánkových poruch současná věda eviduje?
0: To jsou desítky, stovky spánkových poruch od nespavosti přes náměsíčnost, kdy opravdu existují pacienti, kteří sednou do auta, neví o světě a ujedou třeba 100 kilometrů, až po právě ty poruchy dýchání ve spánku. Existuje klasifikace mezinárodní spánkových poruch a poruch dýchání ve spánku a dalších entit, takže to je takhle tlustá bichle, asi 2 cm, je tam všecko uvedeno.
1: Dobře, a jestli člověk vědom toho, že má spánkovou poruchu, nebo že ten spánek není dostatečně kvalitní, jak to na sobě pozná? Protože on je vlastně pořád ve stejném stavu a to, jestli je unavenější, ani nemusí pozorovat. Co je takovým signálem toho, že má člověk problémy se spánkem?
2: Tak ono, tak jak jste zmínil, pro diagnozu nespavost nebo pro kritéria nespavosti je mnohem důležitější, jak se ten člověk cítí přes den. Pokud se někdo v noci převaluje, víckrát se zbudí, ale ráno se cítí odpočatý, osvěžený, tak pak je to jeho nějaký rytmus spánkový. Pokud ale přes den opravdu je unavený a už to třeba zasahuje do toho, že se mu hůř pamatuje o věci, hůře se mu vštípuje nové věci, učí se pomalej, a tak to už bývají jako takový příznaky toho, že ten spánek je opravdu nějakým způsobem narušen.
1: Vy říkáte, učí se pomalej, a nebo má poruchy paměti, a on vlastně i spánek souvisí s civilizačními chorobami, a například je tam vztah mezi Alzheimerovou chorobou a poruchami spánku nebo i některými druhy nádorů. Můžete to někdo z vás okomentovat, jaká tam je souvislost?
0: Ano, tam je totiž otázka, co bylo dřív, jestli slepice nebo vejce. Protože třeba pacienti, kteří mají chronická onemocnění, tak ten spánek mají méně kvalitní, a bylo ukázáno, že pacienti, kteří spí pod 6 hodin, tak mají horší přežití nebo mají víc komplikací, pacienti se naopak, co spí třeba nad 10 hodin, tak taky. Ale my zatím pořád nevíme, jestli je problém v tom, že mají chronické onemocnění a proto nespí, anebo jestli protože nespí, tak sekundárně se u nich vyvine nějaké onemocnění. Třeba zajímavý vztah je u nádoru a u poruch dýchání ve spánku, kdy na nějakých myších modelech bylo prokázáno, že když vzali toho myšáka a simulovali na něm opravdu noci hypoxemii, oni to jako myšáka dusili.
1: Čili nedostatek kyslíku.
0: Nedostatek vzduchu, tak potom ta myš měla agresivnější nádory a dříve umírala. Takže opravdu ten vztah tam je, ale zatím to na začátku zkoumání, věřím tomu, že během dalších třeba 20 let se dozvíme ještě spoustu zajímavých údajů.
1: A to, co mě zajímá, já jsem to nakonec zmínil a určitě to bude zajímat i diváky, dá se nedostatek spánku přes týden dohnat o víkendu?
2: Jak už jste zmiňovali to, že jste vlastně dodržoval ty pravidla spánkové hygieny, nedá, bohužel. Je to opravdu tak, že člověk by měl si nějakou jako tolerancí 15 minut uléhat opravdu pravidelně, protože spánek je rytmický děj. A pokud my takzvaně přes víkend dospáváme, tak nejen, že to nefunguje, ale ještě je problém, že cirkadiální rytmus, ten, co spánek řídí, mu trvá přibližně 2 dny se přenastavit, třeba i po cestování. A když já sobotu neděli spím jinak než přes týden, tak se mi to přesně přenastaví na ten víkendový režim a v pondělí ráno máme pocit, že jsme jako kdyby velmi rozespali, že to není náš typický standard a potom lidé mají tendenci být v práci rozmrzelí. No.
1: Ale ono by šlo vymyslet a zvolit i jinou strategii, jak to dohnat přes víkend, a to je vstávat ve stejnou dobu a pak si dát po obědě takzvaného šlofíka a tam si dohnat 2-3 hodinky v sobotu a v neděli. Je toto správný postup, nebo to je taky špatně?
2: Určitě, a je to takové typické pro například jižní národy.
1: Určitě je to správný nebo špatně?
2: Určitě to může být cesta, tak bych to řekl. Je to typické například pro jižní národy, kdy pokud si po obědě dáme takovou tu siestu, takzvaně na hodinu, tak regenerujeme hlavně ale teda tělo, neregenerujeme mysl, protože pro mozek je důležitý spíš ten kontinuální noční spánek s tou rytmicitou, o které mluvil Milan, ale ta poobědní siesta regeneruje primárně tělesné systémy.
1: Ale ta siesta by potom měla být taky pravidelná každý den, nebo jakoby, já jsem měl na mysli teďka, zda je správné tu týdenní únavu nebo deficit spánkový dohánět 2 siestami v sobotu a v neděli.
2: Jo, tak to netuším, přiznám se, jak by to bylo ze 100%, ale domnívám se, že ne, že pokud si zařadíme siestu do programu, tak by měla být taky pravidelná každodenní.
1: Asi ten přepis si nemůžeme dovolit mnozí z nás.
0: Já si můžu krátký komentář. Já si myslím, že strašně záleží, jak se cítíme, protože my nemůžeme lidi naházet do nějakých škatulek a ano, desatero spánkové hygieny je hrozně důležité, všem doporučujeme, kdo má problémy se spánkem. Kdo problémy se spánkem nemá a půjde si o víkendu lehnout přes oběd a dospí se a potom nemá žádné další problémy, tak ať to klidně dělá.
1: Než přejdeme na dotazy od posluchačů, já bych ještě teda zhrnul vaše doporučení a nechám to tedy na vás, ale co byste doporučili lidem, kteří mají problémy se spánkem, v noci se budí a cítí se ráno unavení? Nějaké takové stručné doporučení a přesuneme se na dotazy diváků.
2: Tak především teda, tak jak už jsme řekli, je to individuální a u spánku je důležitá rytmicita, čili pokusit se ty pravidla nastavit a nějakou dobu je udržet. Abych si opravdu ověřil, že ten spánek není kvalitní, třeba není nekvalitní tím, že má nějakou vnější příčinu. Pokud si opravdu ověřím, že dodržuju tak, jak jsme se bavili, spánkovou hygienu a dlouhodobě to nefunguje, tak pak bych asi vyhledal odbornou pomoc.
0: Já si myslím, že je důležité taky nastavit si to prostředí v ložnici, protože spousta lidí dělá tu zásadní chybu, kterou si myslím, že si do ložnice dá televizi. A potom třeba někomu to může sedět, ano, v televizi třeba usne a cítí se dobře, nemá žádný problém, ale ten, kdo opravdu špatně spí, dívá se na televizi v noci, jo, prostě jsou to věci, které si můžeme nastavit, teplota v místnosti je důležitá, zatemnění, někomu to sedí, čerstvý vzduch, to jsou všechno věci, které můžeme pro sebe udělat a to je ten začátek, ten první krok, který nás posune k tomu lepšímu spánku.
1: Asi je důležité i uvědomění si, že tam máme nějaký problém a začít na tom aktivně pracovat. První dotaz, ten v zásadě mě taky velmi zajímá, chtěl jsem možná položit i sám. Jak se díváte na přechod ze zimního času na letní, když jsme nuceni vstávat o hodinu dříve? Je to zdravé, doporučujete to, nebo může to způsobovat nějaké problémy u určitého procenta obyvatel?
0: Já, na to jsou velké studie, že přechod z letního času na zimní a obráceně zdravý není. Já si myslím, že by se tato věc měla dávno zrušit. Chápu, že to mohlo mít rácio v době továren, kdy teda údajně se měla šetřit elektrika, snad nějaký 2% elektrické energie se měly kolem války ušetřit, ale ty data už tenkrát nebyla úplně přesvědčivá o tom, že tomu tak opravdu je. A dneska si myslím, že to lidi opravdu ten biorytmus jim to narušuje. Každý z nás, normální zdravý člověk, se do týdne s tím srovná. To zase jako není pravda, že by to někomu vadilo delší dobu. Ale na druhou stranu, proč to měnit? Zajímavější diskuze by byla, jestli teda nechat ten letní nebo ten zimní čas.
1: Tak, to jsem se chtěl zeptat, co z hlediska lékařské vědy by bylo vhodnější, zda chodit dřív spát a dřív vstávat, anebo chodit později spát o hodinu a později hodinu vstávat, tedy nechat zimní čas anebo letní čas?
2: Na to asi neexistuje jednoduchá odpověď, protože pokud bychom například vzali člověka a nechali v úplné tmě, tak zajímavostí je, že cirkadiální rytmus má 24,9 hodin, čili necelých 25 hodin u člověka. Čili je otázkou bez takových těch vnějších stimulů, jako je studeno, jako je chlad, světlo a takto, se ten cirkadiální rytmus zastaví na 25 hodinách. Čili ta odpověď není úplně jednoduchá, zda nechat ten nebo ten, to už by bylo potom asi na širší panel odborníků.
0: Já bych se přimlouval za letní čas, protože já si myslím, že pro lidi někdo může namítat, že když světlo je do 10, do 9 do večera v létě, že to je třeba špatně, ale zase na druhou stranu si myslím, že sluncem vytváří se vitamin D, má to spoustu pozitiv a aspoň za mě je lepší, když bude světlo déle odpoledne, večer, hlavně třeba v těch podzimních a jarních měsících, než aby byla tma brzo a když jdu do práce, tak mě to tma zase tak nevadí. No.
1: Dobře, já půjdu na další dotaz. Markéta se ptá, pracuji ve směném provozu. Máte pro mě nějaké doporučení, jak dohnat spánek po noční službě?
2: Na to doporučení opravdu existují nějaká obecná pravidla, kterými se řídit. Pokud máme noční směnu, na které v průměru naspíme alespoň 5 hodin, tak bychom měli druhý den uléhat ve stejnou hodinu, nebo respektive teda o hodinu dřív, než jsme zvyklí, abychom to trošičku dohnali a přes den nespat, věnovat se nějaké odpočinkové činnosti. Pokud naopak máme provoz, který vyžaduje, že nespíme vůbec celou noc, tak druhý den bychom měli spát 4 hodiny, až 5, ale vstávat opravdu na budík. Nenechat to takzvaně přespat, až se přirozeně zbudím, protože to vede k tomu, že potom zase nebudu cítit.
1: Druhý den myšleno ráno, jakoby ano, po té směně, takový spánek ráno, navíc, tak, v uvozovkách.
2: 4 až 5 hodin navíc, přesně tak. A potom vstát a normálně se věnovat svým denním činnostem a večer uléhat ve stejnou dobu, tak jak jsem zvyklý, když bych neměl směnu. To je takové jako obecnější doporučení. Důležité je nenechat se přespat, až se přirozeně zbudím, že bych necítil tlak potom večera, měl bych ty rytmy víc rozhozené než nutné.
1: A co byste poradil tomu, kdo i při dodržování tady těch doporučení se s tím prostě nemůže vyrovnat, že je natolik rozhozený, unavený a nekoncentrovaný, co by měl dělat?
2: A to je bohužel jednoduchá, zároveň složitá rada nepracovat ve směném provozu, to tak bohužel je, no.
1: Očekával jsem to.
0: Opravdu my některým pacientům doporučujeme, že by neměli pracovat ve směném provozu, což samozřejmě pro sestry, pro zdravotníky je docela podstatná závada, že jo?
1: Já půjdu na další dotaz. Miroslava se ptá, dobrý den. Moc prosím o radu. Po prodělání covidu nemohu spát. Dokonce i z prášky na spaní spím málo. Bere mi to energii. Vím, že kdybych spala, lépe bych se i uzdravila po nemoci. Stále mám hromadu zdravotních potíží a chci se co nejdříve vrátit do práce. Poradíte mi? Děkuji. No. Post-covid, tak to je vaše poradna přímo na klinice, takže...
0: Tak, určitě poradna je, děkuji za ten dotaz. Já jsem ho tak hrozně nechtěl, ale je to hrozně těžké. Hrozně těžké, protože nedá se takhle na dálku říct, jestli pacientka, jestli má nějaké problémy fyzického rázu, jestli tam je prostě somatické onemocnění, jestli třeba po covidu má nějaké přetrvávající změny na plicích nebo nějaký jiný problém, kdy samozřejmě tam, pokud by toto bylo přítomno, tak se dá předpokládat, že ani ten spánek nebude kvalitní. Pokud tam teda žádný problém fyzicky není, určitě bych doporučil teda vyšetření v post-covidové poradně nebo na plicním, záleží, odkud pacientka je. A pokud si všechny tyhle ty problémy vyloučí, tak potom bych si doporučil tady kolegu, aby se ujal teda té psychologicko-psychiatrické stránky, protože to si myslím, že kolem covidu je dneska hrozně složité, kdy opravdu na nás se valí informace veskrze negativní a věřím tomu, že problémy se spánkem má celá řada lidí ne kvůli tomu onemocnění samotnému, ale kvůli celé té atmosféře, kvůli celé té situaci.
1: Takže vy byste vyloučil nějaký prokazatelný problém v tom fyzickém těle tak. A v případě, že by tam nic nebylo, byste poslal kazatelku ke kolegovi a vy byste provedl co?
2: Tak samozřejmě, vzhledem k tomu, že spánek a jeho poruchy mohou být příznakem nějaké počínající či už probíhající psychiatrické poruchy, tak potom bychom teda normálně, tak jak je u nás zvykem, člověka psychiatricky vyšetřili, stanovili s ním další postup a terapii podle toho, z jakého důvodu nebo co je podkladem.
1: A mohly by být řešení takzvané prášky na spaní?
2: Na to bývá často dotaz prášky na spaní takové ty ze skupiny hypnotik takzvaných, čili klienti nebo pacienti možná budou znát zolpidem a tak dále. To prakticky bývá většinou terapie jenom na přechodnou dobu. Nikdy to není kauzální řešení a buď teda přistupujeme k nějaké kauzální terapii té psychické poruchy, anebo doporučujeme psychologickou péči nebo nějakou režimovou úpravu. Ale prášky na spaní jsou jenom
1: přechodnou. Čili je pravda to, k čemu jsem dospěl při tom studiu, že prášky na spaní nikdy nenahradí plnohodnotný spánek. Takže by se měli používat opravdu na krátkou přechodnou dobu.
0: Tak. No, tam ještě jeden aspekt, který si myslím, že je taky důležitý zmínit, takzvaná mispercepce spánku. Protože znamená, že pacient spí, ale má pocit, že nespí. Protože máme celou řadu pacientů, které když právě napojíme na ten polysonograf, vyšetříme je v noci, tak potom prokážeme, že spali pěkně celou noc a na to, že teda jsou v cizím prostředí ve spánkové laboratoři, mají na sobě elektrody, tak ten spánek byl kvalitní, splňoval všechna kritéria, cyklicitu a tak dále. A my mu potom ráno řekneme, hele, vy jste spal dobře a on řekne, ani oka nezamhouřil. Jo? Takže to je právě ta mispercepce, že někomu se zdá, že nespí a přitom to není pravda.
1: Já teda na to navážu, kdybych to chtěl zlehčit, tak bych řekl, že se mu zdá, že nespí a vlastně spí, je to sen. A někdo má třeba nějaké špatné sny, který ho probudí a tak dále. Lze s tímto něco dělat?
2: Tak to už je teda opravdu fenomenologie, která není jednoduchá. Vlastně výklad snů nebo popřípadě jako to, co vlastně sen znamená z hlediska fyziologie spánku, to není jednoduché a na to je samozřejmě extenzivní výzkum. Úplně přesně nevíme.
1: Já bych tady přišel na další dotaz. Martina, dobrý den, ráda bych se zeptala na spánek a takzvané orgánové hodiny. Je pravda, že pokud se budíme v noci pravidelně v určitou hodinu, je některý z orgánů v nepořádku a existuje vlastně něco jako orgánové hodiny? Děkuji.
0: Nemyslím si. Nemyslím si, že existují orgánové hodiny, nejsou na to data, že kdybychom měli třeba nemocná játra, tak bychom se měli budit v 5 s nemocným srdcem třeba ve 4. Jo, to jsou takové ty různé babské rady. Co je stoprocentně pravda, je, že pokud budeme nemocní, tak můžeme mít nekvalitní spánek.
1: Čili naše medicína s tím nepracuje takto?
0: Naše medicína s tím nepracuje, nemáme data, protože bychom věděli, že něco podobného existuje. Tím neříkám, že samozřejmě u někoho to tak být nemůže, ale prostě v nějaké velké studii nebylo prokázáno. Něco úplně jiného jsou ty vnitřní hodiny, jak mluvil o tom Kuba, těch 25 hodin, to možná navážeš.
2: Já spíš teda, co víme, co pro změnu v těch studiích vyšlo, je, že mozek, tak jak bylo zmíněno v úvodu, aktivně testuje organismus, to znamená, chvíli prokrví trošku víc ledviny, pak zase ubere, chvíli zrychlí tepovou frekvenci, zpomalí, zvýší krevní tlak, sníží. A tím vlastně jako kdyby mozek funkčně testuje tělo. Nicméně, jestli to nějak souvisí s tím, že když se budím v konkrétní hodinu, tak to souvisí s poškozením konkrétního orgánu, tak to mi taky není známo, přiznám se.
1: Dobře, další dotaz. Dobrý den, je správné, když spíme každý den 8 hodin v kuse? Není člověk od přírody naprogramovaný na odpolední siesty nebo na kratší úseky spánku? Slyšel jsem i o 6-fázovém spánku, kdy si každé 4 hodiny zdřímneme na 20 až 40 minut. Dotaz je to anonymní, ale to nevadí, odpovíme.
2: Ono je na tom samozřejmě, kolem spánku je spousta populárně naučných teorií, spousta, tak jak říkal, babských rad nebo i nepodložených jako zkazek. Ne, bohužel člověk jako tvor je nastaven na monofázický takzvaný spánek, čili v jednom zátahu naraz.
1: Dobře, takže v jednom zátahu. Já to vemu trošku rychleji, až odpovíme více dotazů. A tady bude dotaz na pana doktora Sovu, protože se tazatel ptá, souhlasíte s rozdělením lidí na noční sovy a ranní skřivany? Neměla by se tomu přizpůsobit i aktivita a tak dál?
0: Souhlasím, tohle je prokázáno úplně krásně, že opravdu přesně je sova, je skřivan.
1: Vy jste sova, to
0: já jsem sova, ale s tím spánkem jsem spíš ten skřivan, kdy opravdu každý to máme posunuté trošičku jinak. Někomu nevadí ranní vstávání, někomu vadí. Já vím, že to je rada strašně blbá, ale prostě měli bychom si přizpůsobit ten život, takže pokud prostě se nám blbě ráno vstává, tak ideálně volit práci, pokud to jenom trošku jde a chodí do práce trošku později. Ono všeobecně je otázka toho ranního vstávání, protože když si uvědomíme, že Česká republika je poměrně jako zvláštní v tom, že vstáváme relativně brzo. Všude jinde na západě se chodí typicky do kanceláře všude na 9, minimálně na 8, že jo, třeba u nás na 6, na 7, někteří chodí na 5 do továrny, takže máme to trošku posunuté historicky a věřím tomu, že celé řady z nás to dělá problémy a třeba do budoucna by se to mohlo trošičku posunout jinam.
1: Já to rozdělí na sovy a skřivany mohu potvrdit a já mám s obou něco. Já velmi rád bych šel brzo spát a pozdě stával, takže takovej kříženec sovy se skřivanem. Další dotaz posílá průměrný spáč. Dobrý den, dotaz na doktora Vaňka. Jaký je váš názor na šláftruník? Tedy malou skleničku před spaním, je něco takového v pořádku, nebo to ovlivní kvalitu spánku negativně?
2: No, samozřejmě z psychiatrického hlediska nemůžu tady nahlas říct, že bych doporučil někomu, aby si dával před spánkem panáka. A takhle, samozřejmě alkohol je hypnogen, protože působí sklidněním na mozek v té úvodní fázi, ale bohužel je prokázáno, že pokud toho alkoholu je moc, což málo kdy to zůstane u jednoho panáku, tak potom ničí tu spánkovou architekturu a vlastně místo, aby to probíhalo cyklicky, tak v opilosti spíme rovnou čárou a ten spánek není kvalitní, takže šlaftrunk moc nedoporučujeme.
1: Ono většinou funguje to, že co děláme pravidelně, tak to tělo se na to adaptuje a je to, jako bychom to nedělali. Takže zřejmě to pak ztratí tu účinnost.
2: A pak máme tendenci si dát 2 panáky, 3 a tak dále a už to běží úplně jiným směrem.
1: A tady je další zajímavý dotaz od Petra. Má smysl sledovat kvalitu spánku přes chytré hodinky a aplikace na ně navázané? Jsou tyto hodnoty relevantní?
0: Na to je taky těžká odpověď. Určitě existují aplikace, které mají smysl. Které mají smysl, kdy minimálně nám třeba řeknou, kdy jsme šli spát, může nám to pohlídat, může nám to udělat večerku. Tam si myslím, že určitě to je dobré právě ve smyslu té spánkové hygieny, kdy se nezakoukáme na televizi a telefon nám řve, že máme jít spát. Tam určitě to smysl má. Druhá otázka je, jak existují ty různé aplikace, kdy máme telefon pod polštářem a ten telefon nám údajně má teda zjišťovat, ve které fázi spánku jsme. Tam si myslím, že ta přesnost je poměrně malá. Ono teda nějaká data to ukáže, lidi mají strašnou radost, že se podívají, mám spánek REM a non-REM a tohle všecko, ale samozřejmě, když to srovnáme s tím polysonografickým vyšetřením, kdy na pacienta napojíme elektrody a opravdu vyšetříme do podrobnosti, tak ta korelace je poměrně malá. Jako nefunguje to úplně.
1: Čili vy nevyužíváte žádnou takovou aplikaci u sebe nebo vaši kolegové? Na sledování kvality spánku?
2: No, je to, já bych řekl takhle. Často doporučujeme v prvním kroku pacientům začít si vést spánkový deník, sledovat, jak ten spánek vypadá. Na to ty hodinky opravdu můžou pomoct a není to špatné na takové povrchní sledování. A určitě bych nebyl nervózní, když mi ty hodinky ráno řeknou, že jsem měl málo REM spánku. To nejsou schopni z toho běžného provozu na zápěstí poznat.
0: Dobře. No, ale jako celá řada pacientů je nervózní. Ty potom přijdou a prostě stěžují si, že hele, hodinky mě řekly, že má málo spánku, REMu, jo, co s tím budete dělat, doktore? Já říkám, nic, nechte si to vyšetřit normálně a nekoukejte se na hodinky.
1: Já bych tedy dal poslední dva dotazy. Léčitel se ptá, zdravím, věříte, že může spánek vyléčit nějaké psychické potíže, se kterými si medicína neví rady, tak to bude na psychiatra, Kubo, na vás.
2: Tak samozřejmě, asi bych to téma tady úplně nezlehčoval, pokud pacient trpí nějakou psychickou poruchou, tak z psychiatrického slova smyslu je třeba tu poruchu léčit. Samozřejmě existují spánkové metody, které využíváme, jako je spánková deprivace, popřípadě léčba jasným světlem, které může pomoct v léčbě afektivních poruch, ale asi bych to úplně nezlehčoval nebo nezjednušoval v tom smyslu, že pokud mám psychickou poruchu, tak se z ní prostě vyspím, to úplně nefunguje.
1: A vlastně tím světlem, tou léčbou světlem jste navázal na ten poslední dotaz, kdy se tazatel ptá, zda je lepší mít pro spánek vždy úplnou tmu až do probuzení, nebo se nechat probudit denním světlem a mít částečně otemněno.
0: No, a zase je to individuální. Někomu bude vyhovovat tma, někdo bude chtít světlo denní. Záleží, jak jsme nastaveni a záleží taky, jak vlastně to prožíváme. Protože historicky, když si uvědomíme, tak moderní doba nás posunula někam, kde lidstvo nebylo během celé historie, kdy opravdu dneska v noci místo toho, abychom spali, šli spát se slepicema, tak svítíme a pracujeme a děláme a obráceně se nedodržujeme třeba tu ranní část. Takže je to nutné si to nastavit. Pokud někomu to sedí ta tma až do probuzení a bude dobře vyspalý, tak klidně si to nechá. A někomu, pokud sedí, že si ráno mu tam cvrlikají ptáčci a svítí sluníčko a probudí ho to přirozeně, tak je to taky jako dobře.
2: Já, jestli možná můžu, tak to jenom rychle doplním, protože existují hezké a velké studie u původních domorodých kmenů, které nejsou zatížené naší civilizací. A ukazuje se, že úplně primárním důvodem toho, proč se ti lidé, kteří nemají elektřinu, nemají možnost zatemnit a tak dále, probouzejí, je chlad. Teda chlad je mnohem důležitější pro to jejich probuzení než světlo. Světlo už může být, ale pokud nepocítí ten spící organismus chlad, tak se třeba ještě nevzbudí. Zatímco primární podnět, na který reaguje spící organismus, je opravdu chlad.
1: Takže spíš otevřené okno než otemněné. Tam to bude důležitější. Já tady, přestože jsem říkal poslední dva, tady mě zaujal ještě jeden dotaz a omlouvám se všem ostatním divákům, které neuspokojíme, protože dotazů přišlo hodně. Dobrý den. Někdy, když usínám, tak sebou trhnu, až sám sebe zcela probudím. Někde jsem četl, že si takto mozek kontroluje tělo, jestli není mrtvé, protože je někde na půl cesty mezi spánkem a bdělostí. Je to asi blbost, že? Takže to vynechám na závěr a dotaz vás odpovím.
2: Není to úplně blbost, jestli můžu.
1: Ale...
2: Není to o tom, že by si tělo testovalo, jestli je organismus mrtvý. To samozřejmě není pravda, ani mozek to tak nedělá. Ale to trhnutí je vlastně podle fyziologických procesů ukázka, že hodně rychle sklouzávám do hlubokých fází spánku. A to je to trhnutí, že vlastně mozku se to ne, že v uvozovkách nelíbí, ale je to příliš rychlé, tudíž provede tady tohle z toho trhnutí, které mě tak jako napůl probudí a trošku sníží tu rychlost, s jakou nastupuje hluboké fáze spánku.
0: Já souhlasím, tady to se říká hypnagogické záškuby a je to úplně přirozené. Má to celá řada lidí. Může se to třeba s věkem různě vyvíjet jedním směrem, druhým směrem, ale rozhodně to není žádná patologie. Takže pokud někdo takhle večer sebou škubne, než usne, tak ať se bude škubet.
2: Pravděpodobně spí kvalitně a hluboce.
1: Panové, já vám moc děkuji za diskuzi. Děkuji vám.

Nespavost je tedy jednou z nejčastějších stížností člověka v průběhu života a ve většině případů má snadno dohledatelnou příčinu. Jejíž úprava či odstranění vede k nápravě spánku. Pouze malé procento lidí se řadí mezi takzvané prvotní nespavce, kteří nespí dobře od přírody. Pro lidi trpící nespavostí, ale i pro ty, kteří chtějí udělat něco pro své zdraví, je důležité dodržovat pravidla spánkové hygieny, tedy spát v chladné, temné místnosti s kvalitní postelí, u léhada vstávat ve stejnou dobu, a to včetně víkendů, alespoň hodinu před spánkem bychom se měli vyvarovat jídla a fyzicky náročné aktivitě a taktéž duševně náročné aktivitě a měli bychom tento čas věnovat sklidnění mysli i těla a nepracovat do pozdních hodin. Po 5. hodině odpolední pak není doporučována konzumace stimulujících látek. Tam patří i káva, čaj, energetické nápoje a pro kvalitu spánku není doporučována konzumace návykových látek, včetně nikotinu. Léky na spaní by měly být vždy až na posledním místě a pouze na přechodnou dobu. Kvalitní spánek je základem dobrého zdraví a jeho narušení bývá prvním poslem blížící se nemoci a bývá také posledním, co se při uzdravení těla a mysli napraví. Pravidla spánkové hygieny jsou umístěna pod tímto přenosem, stejně jako kontakty na odborné ambulance pro ty z vás, kteří trpíte dlouhodobě poruchami spánku. Děkuji vám za pozornost a 12. května se budu těšit na viděnou u dalšího dílu pořadu Ambulance aktivního zdraví. Povídat si budeme o tom, jak se správně hýbat. Pro dnešek vám přeji pěkný večer, dobrou noc a nerušený spánek.

0: Showbiz. Topové info ze světa showbiznesu.
1: Radio Metropole, tak to je muzika a energie a taky informace ze světa showbiznesu, pojďme na ně. Rudolf Hrušinský bojuje s rakovinou. Kvůli jeho zdravotním problémům se zvažuje konec jeho legendární postavy Vlastimila Peška v nekonečném seriálu Ulice. Podle informací webu AHA si Hrušinského družka Helena přeje, aby se šetřil a nepracoval. Nicméně on na to má jiný názor a v natáčení pokračovat chce. Pojďme dále. Rapper Kanye West by měl letos v červenci vystoupit v pražské Chuchli. Nicméně kvůli svým rasistickým výrokům a otevřené adoraci nacismu mu koncerty zrušily už 4 evropské země, včetně Slovenska. Za své chování se West v lednu omluvil. České židovské obce však blížící se vystoupit.

0: celebrity na Metropoli a my už teď posíláme další várku muziky a energie.
1: Topové info ze světa showbiznesu. To je podcast Showbiz jedině na Metropoli. Posloucháš?
2: Radio Metropoli.

0: mi krev.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Kdy jste naposledy skákali přes švihadlo? Možná ve škole, možná na dvorku, nebo už si na to ani nespomenete. Možná vás překvapí, že ve skákání přes švihadlo se pořádají velké turnaje, republikové šampionáty a dokonce i mistrovství Evropy. A právě teď je s námi ve vysílání mladý talent, na kterého nás upozornila jeho maminka a my jsme si řekli, wow, tomu musíme zavolat. Na telefonu vítáme 13-letého Vojtu Zatloukala, který reprezentuje ostravský klub Švihej. Vojto, ahoj.
3: Ahoj, zdravím všechny.
2: Co švihadlo znamená pro tebe?
3: Pro mě je švihadlo nekonečná dávka motivace. Pro mě to není jen obyčejná dětská hra. Je to sport. Sport, ve kterém se dá neustále zdokonalovat. Právě díky švihy jsem zjistil, co všechno se dá se švihadlem dělat.
2: Co tě na tom sportu baví nejvíc?
3: Se dá neustále zdokonalovat a je to nikdy nekončící zábava.
2: Co to znamená? Na co si ve svém sportu zatím nejvíc pyšný? Jaký je nějaký tvůj rekord?
3: Můj nejlepší rekord je například 150 přeskoků za 30 sekund. To považuji jako svůj nejvyšší rekord. Pak samozřejmě je třeba freestyle, což je co nejlepší triky zandat za minutu 15. A to považuji asi za svůj největší rekord.
2: Jak často trénujete, jak takový trénink vlastně vypadá?
3: Tak já trénuji sám a většinou se prostě rozeskáču, pak si dám trénink bez švihadla, rozcvičím se a pak jedu základy jako třeba panenka, vajíčko nebo dvojšvihy.
2: Před vámi je mistrovství Evropy v Norsku. Kdy přesně se koná a s jakými ambicemi tam vyrážíte? Budou cinkat medaile?
3: Doufám, ale vyrážíme tam 8. srpna s ambicemi, že chceme podat co nejlepší výsledky, co to jen půjde. A kdyby cinkala medaile, bylo by to samozřejmě moc super.
2: Jaká je konkurence? Kdo aktuálně patří v Evropě ke švihadlářské špičce?
3: Řekl bych, že pravděpodobně Maďarsko. Je tam opravdu silná konkurence, takže to bude na mistrovství Evropy hodně těžké.
2: No a závěrem, co by se Vojto vzkázal dětem nebo rodičům, kteří mají doma švihadlo někde zapadlé v šuplíku?
3: Určitě začněte. Za mě to není sport pro děti. Teďka už skáču dokonce i dospělí a hlavně neskončit hned na začátku. Bude to těžký, ale postupně se vypracujete. To mi věřte.
2: Naším hostem byl Vojta Zatloukal, mladý sportovec z Ostravy, který dokazuje, že i obyčejné švihadlo může být vstupenkou na evropský šampionát. Vojto, držíme palce do Norska, ať to skáče co nejvíš a co nejrychleji. Měj se hezky, ahoj.
3: Děkuji za pozvání.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
4: Radio Metropole.

0: Váš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 5 hodin.
1: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
2: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: gonna see if you would touch me.
1: Rádio Metropole uvádí tvoji vesmírnou předpověď pro dnešní den.
2: Berani, tvrdá džina se vyplatí. Býci, nutně potřebujete probrat něco důležitého. Blíženci, nejvyšší čas naplánovat letní dovolenou. Hradci, najdete harmonii mezi odpočinkem a prací. Lvi, v podstatě cokoliv zvládnete na výbornou. Pany, nechcete žádný chaos v hlavě ani na stole. Váhy, dneska podáváte naprosto suverénní výkony. Štíři, dejte na svůj instinkt a všechno půjde hladce. Střelci, umíte zvládnout i několik povinností. Najednou, kozorozi, važte slova, klasika, mlčeti zlato, vodnáři, nakopněte svůj motor a překvapte sami sebe, a co my ryby, prý bychom se měli zbavit neřestí, které nám tak trochu brání v rozletu.
1: Tak co? Spokojenost? Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio. Posloucháš?
3: Rádio Metropole.

0: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned. Čeká vás fér jednání, hromada benefitů a fajn parta. Nekoukejte na nás z dálky. Pojďte jezdit k nám. Více na espro.sro.cz v sekci pracovní příležitosti. Espro. Vaše nová práce.
1: Olomoucká muzejní noc. V pátek 15. května. Desítky otevřených galerií a muzeí. Světelné instalace a koncerty na náměstí Republiky i doprovodný program v Centralu. V pátek 15. května až do pozdních nočních hodin. Více na olomouckamuzejninoc.cz.
2: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týden.

0: Hovda s televizním programem Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Květen ve vědecké knihovně v Olomouci bude plný zážitků. Přijďte na napínavou kriminacht, užijte si pestré sobotění, den pro malé i velké s divadlem pro děti, workshopy i tancem a objevte jedinečnou atmosféru Noci kostelů plnou hudby. Čeká vás inspirace, zábava i setkání. Více na vkol.cz.

Spojujeme generace. Tvoje máti si u nás poslechne něco svého, ty si tam najdeš to svoje a možná se shodnete i na nějaké oldies hitovce. Spojujeme generace. Metropo.

0: Radio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 6 hodin.
2: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Radio Metropole, Olomoucký report.
3: Sehnali jsme pro vás další informace. Zažít muzea a památky v noci. V Olomouci se koná v pátek muzejní noc. Ve městě a okolí budou otevřené do noci muzea, galerie a kulturní instituce. Zahájení bude v pátek v 18 hodin na náměstí Republiky. Podrobnosti najdeme na webu olomouckamuzejninoc.cz.
0: Nejlepší rychlé zprávy.
3: Dvě dekády šplouchání a zábavy. Prostějovský akvapark v srpnu oslaví 20 let od otevření. Za tu dobu jim prošlo přes 1 000 000 návštěvníků. K jubileu město investuje do výměny tobogánu, skluzavky a modernizace zabezpečení. Píše o tom webreport.cz. Kvůli stanu ublížil dvěma ženám. To je šokující případ ze Zábřeha, ke kterému došlo ve čtvrtek u prodejny sportu. 25-letý muž si vzal z prodejny stan za 900 korun a bez zaplacení odešel. Vyběhla za ním prodavačka. On mladou ženu podle svědků srazil na zem a začal jí dupat do horní části těla a hlavy. Pak se pustil i do ženy, která prodavačce chtěla pomoci.
4: Zápětí srazil k zemi i ženu ve středním věku, která se snažila napadené pracovnici obchodu pomoci. Svého jednání zanechal až v okamžiku, kdy zasáhli další kolem jdoucí a dal se na útěk. Neunikl ale daleko, protože ho zadrželi svědci celého incidentu a předali policistům, kteří ho převezli na služebnu. Mladší z napadených žen byla převezena do nemocnice v Šumperku a starší byla ošetřena ve zdravotnickém zařízení v Zábřehu.
3: Říká k případu policejní komisařka Miluše Zajícová. Muž je už ve vazbě a hrozí mu i 10 let ve vězení.
0: Sport.
3: Konečný výsledek má sobotní derby pražských S ve fotbalové první lize. Po úterním jednání disciplinárky Ligové fotbalové asociace je rozhodnuto, že Slavia Praha prohrála kontumačně 0-3. Je to trest za šokující chování jejich fanoušků, kteří před koncem zápasu při vedení Slavie 3-2 vběhli na hřiště a začali dělat výtržnosti. Slavia navíc odehraje příští 4 domácí utkání bez diváků a dostala pokutu 10 milionů korun. Nicméně dál je v čele tabulky.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
5: Počasí na Moravě ve středu, ráno teploty okolo 6 stupňů, přes den nám potom teploměry budou nejčastěji ukazovat mezi 11 a 14 stupni. Provázet nás k těmto podprůměrným teplotám má nejčastěji vyšší oblačnost a objevit se mohou i dešťové přehánky.

0: stupňů Celsia.
1: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.

0: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
1: Pestré čtení se Šampánem. Rozhovory s pěstitelkou masožravek, herečkou a zpěvačkou, francouzským malířem i fotbalistou. Právě teď zdarma v Šantovce.
2: Izomat stavebniny.
3: Květnová akce v Izomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
4: Cemix fasáda, trvalá baláda.
3: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
5: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hame, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
6: Datart pořádá Maxi Výprodej.
7: Cože? Maxi Výprodej?
6: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
7: Tak to je další level.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
9: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
10: Aha.
9: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
10: A co SSB?
9: SSB? Co je SSB?
10: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
9: A to je nějaká nová investice?
10: To je stavební spoření od Buřinky.
9: Aha, a kde se to dá stáhnout?
10: No normálně v Georgii.
11: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
12: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
13: Metro Retro. Metropole.

0: jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Tohle je Radio Metro.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Kdy jste naposledy skákali přes švihadlo? Možná ve škole, možná na dvorku, nebo už si na to ani nespomenete. Možná vás překvapí, že ve skákání přes švihadlo se pořádají velké turnaje, republikové šampionáty a dokonce i mistrovství Evropy. A právě teď je s námi ve vysílání mladý talent, na kterého nás upozornila jeho maminka a my jsme si řekli, wow, tomu musíme zavolat. Na telefonu vítáme 13-letého Vojtu Zatloukala, který reprezentuje ostravský klub Švihej. Vojto, ahoj.
2: Ahoj, zdravím všechny.
1: Co švihadlo znamená pro tebe?
2: Pro mě je švihadlo nekonečná dávka motivace. Pro mě to není jen obyčejná dětská hra. Je to sport. Sport, ve kterém se dá neustále zdokonalovat. Právě díky švihy jsem zjistil, co všechno se dá se švihadlem dělat.
1: Co tě na tom sportu baví nejvíc?
2: Se dá neustále zdokonalovat a je to nikdy nekončící zábava.
1: Co to znamená? Na co si ve svém sportu zatím nejvíc pyšný? Jaký je nějaký tvůj rekord?
2: Můj nejlepší rekord je například 150 přeskoků za 30 sekund. To považuji jako svůj nejvyšší rekord. Pak samozřejmě je třeba freestyle, což je co nejlepší triky zandat za minutu 15. A to považuji asi za svůj největší rekord.
1: Jak často trénujete, jak takový trénink vlastně vypadá?
2: Tak já trénuji sám a většinou se prostě rozeskáču, pak si dám trénink bez švihadla, rozcvičím se a pak jedu základy jako třeba panenka, vajíčko nebo dvojšvihy.
1: Před vámi je mistrovství Evropy v Norsku. Kdy přesně se koná a s jakými ambicemi tam vyrážíte? Budou cinkat medaile?
2: To doufám, ale vyrážíme tam 8. srpna s ambicemi, že chceme podat co nejlepší výsledky, co to jen půjde. A kdyby cinkala medaile, bylo by to samozřejmě moc super.
1: Jaká je konkurence? Kdo aktuálně patří v Evropě ke švihadlářské špičce?
2: Řekl bych, že pravděpodobně Maďarsko. Je tam opravdu silná konkurence, takže to bude na mistrovství Evropy hodně těžké.
1: No a závěrem, co by se Vojto vzkázal dětem nebo rodičům, kteří mají doma švihadlo někde zapadlé v šuplíku?
2: Určitě začněte. Za mě to není sport pro děti. Teďka už skáču dokonce i dospělí a hlavně neskončit hned na začátku. Bude to těžký, ale postupně se vypracujete. To mi věřte.
1: Naším hostem byl Vojta Zatloukal, mladý sportovec z Ostravy, který dokazuje, že i obyčejné švihadlo může být vstupenkou na evropský šampionát. Vojto, držíme palce do Norska, ať to skáče co nejvíš a co nejrychleji. Měj se hezky, ahoj.
2: Děkuji za pozvání.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
4: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
6: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
7: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
8: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
9: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
8: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
7: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
8: No, to určitě.
10: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
11: Město Tovačov vás srdečně zve tuto neděli od 17 hodin do zámecké zahrady na divadelní představení Ať žijí duchové. Známý a oblíbený příběh plný písniček, humoru a kouzelné atmosféry potěší malé i velké diváky. Přijďte si užít dobrodružství, ve kterém ožívají duchové a fantazie nezná hranic.
12: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
13: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
14: Dnes se slaví 750 let a vy můžete být přitom od 15. do 17. května na tradičních svatojánských hodech. Čeká vás bohatý doprovodný program pro malé i velké a také občerstvení a stánkový prodej. Srdečně vás zveme, tak se zastavte, protože dnes se slaví 750 let.
15: Pryč DPH! Pryč DPH!
16: Využij
3: využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
15: Co se tady děje?
16: Co se chystá?
17: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
18: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
17: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
19: Velká Morava Fest Přerov 2026. 11. července

0: Kupte si do konce května vstupenku pro dva a získáte speciální májovou slevu. A to se vyplatí. Kupujte vstupenky ještě dnes. Velká Morava Fest CZ.
1: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba moderní vinyl od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Informace pro vás, ať máte přehled, děkujeme, že nás posloucháte. Je středa 15. května. Okolnosti tragické dopravní nehody na Olomoucku chce objasnit policie. Hledá svědky nehody motorkáře, který zemřel v neděli po 14. hodině po střetu s osobním autem u Senice na Hané před přemostěním přes D35. Případní svědci nehody mohou kontaktovat linku 158.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Na kole nyní můžeme jezdit bezpečně v okolí Prostějova. Nová cyklostezka tu nyní spojuje Čechovice a Seloutky. Má přes 2,5 kilometru a cyklisté tu tak už nemusí jezdit po úzké a vytížené silnici nebo po polňačkách. Ropná skvrna na řece Moravě. Včera se objevila nad Bělovským jezerem u Kroměříže a Otrokovic a dál se posunula na úsek od Kroměříže Trávníků až ke Klasicím. Dle deníku dali hasiči na řeku Norné stěny a zachycenou ropnou látku odstraní. Dubnové mrazy se zle podepsaly na letošní úrodě ovoce. V sadech českých pěstitelů zničily nejméně půlku úrody. Největší ztráty budou u jablek, která jsou hlavním druhem. Škody půjdou do stovek milionů korun, píše ČTK.
0: Sport.
3: Nasledovali jsme fotbalisty z našeho regionu ve včerejších utkáních první ligy. Ve třetím kole Nadstavby o záchranu vyzval Zlín doma Teplice a padlo 2-4. A Slovácko hrálo taky doma, a to proti Ostravě, a vyhrálo 2-1.
4: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
1: Rádio Metropole. Co na sebe.
5: Leckde jsme se na Moravě probudili do prosluněného rána, během dne čekáme spíše mraky. Víme, jak bude. Dnes většinou oblačno anebo zataženo, u nás na Moravě přechodně i polojasno. A přes den podprůměrné teploty mezi 13 a 16 stupni Celsia.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
5: V Olomouci, Šumperku, Bruntálu, také Blansku je teď provoz bez nehod. Máte v pořádku doklady i povinnou výbavu v autě. Také to teď mohou policisté namátkově kontrolovat na výjezdu z Předova na Želechovice u Kauflandu nebo ve Zlíně na třídě Tomáše Batě poblíž parku Milady Horákové. A ještě bacha na ranní nehodu mezi Moravskou Třebovou a Svitavami u tunelu Hřebeč. Opatrně projedeme. Sledujeme kolony, nehody i policejní majáky a za volantem děláme nejlepší parťáky.
6: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.

0: Dnešní den.
1: Berani, tvrdá dřina se vyplatí. Býci, nutně potřebujete probrat něco důležitého. Blíženci, nejvyšší čas naplánovat letní dovolenou. Hradci, najdete harmonii mezi odpočinkem a prací. Lvi, v podstatě cokoliv zvládnete na výbornou. Pany, nechcete žádný chaos v hlavě ani na stole. Váhy, dneska podáváte naprosto suverénní výkony. Štíři, dejte na svůj instinkt a všechno půjde hladce. Střelci, umíte zvládnout i několik povinností. Najednou, kozorozi, važte slova, klasika, mlčeti zlato, vodnáři, nakopněte svůj motor a překvapte sami sebe. A co my ryby, prý bychom se měli zbavit neřestí, které nám tak trochu brání v rozletu.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
5: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
4: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
5: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
4: Jsme tu pro vás již 20 let.
5: Jezírka Banat.cz.
6: V Bělkovicích Lašťanech u koupaliště na vás v neděli od 8 čekají tradiční trhy, jaké jinde nemají. Nakoupíte výpěstky, rostliny, sýry, pečivo i zabíjačku. Při poslechu hudby vychutnáte pivo, kávu nebo sladké dobroty z regionu. Přijďte v neděli na tradiční trhy v Bělkovicích Lašťanech.
7: Marty, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Allpran ztratí svou budoucnost.
8: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
7: Na elektrokolech a kolech od Allpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
8: Skvělý nápad, už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
7: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Allpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
9: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
10: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
11: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
10: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
12: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
13: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
14: Květen ve vědecké knihovně v Olomouci bude plný zážitků. Přijďte na napínavou kriminacht, užijte si pestré sobotění, den pro malé i velké s divadlem pro děti, workshopy i tancem a objevte jedinečnou atmosféru Noci kostelů plnou hudby. Čeká vás inspirace, zábava i setkání. Více na vkol.cz.
15: Datart pořádá Maxi Výprodej.
16: Cože? Maxi Výprodej?
15: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorola Moto G 86 za skvělou cenu.
16: Tak to je další level.
15: Datart, opravdový elektrospecialista.
17: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
18: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
19: Tohle je Rádio

0: jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Taneční rádio z Olomouce.
2: Taneční rádio z Olomouce.
1: Rádio Metropole.

0: Zapomeň na sladkou čokoládu, ve Švýcarsku teď chutnají nejlíp tvrdé hity o mantinel a puky vymetající pavučiny z vinklu. Mistrovství světa jede v neskutečném tempu a my ti tuhle energii posíláme přímo do uší v každém vstupu. Posloucháš Radio Metropole, víme, kde se právě vaří led?
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
2: Jungs kämpfen.
3: Je tu další část našeho hokejového česko-švýcarského slovníku. Co znamená tohle?
2: Jungs kämpfen.
3: Uslyšíte už za pár vteřin. A teď vítáme dalšího sportovního hosta v našem vysílání. Od pátku nás na šampionátu ve Švýcarsku bude na ledě reprezentovat i útočník Matěj Blimel, který se po 4 letech opět připojuje k repre.
4: Nemohl jsem se dočkat a jsem moc rád, že jsem tady a jsem stal šanci jedna a pro mě to vždycky byla čest a reprezentovat a jak říkám, jsem hrozně šťastný, že jsem se mohl k týmu připojit a být toho součástí. Bylo to hodně hektický, samozřejmě začátku to bylo zklamání, že jsme prostě nešli dál, protože jsme měli vyšší ambice, než prostě skončit v prvním kole, ale druhý den hnedka pan Šlégr volal a jestli přijedu, tak mi říkám, jsem moc rád, že jsem mohl přijet, ale jak jsem zmínil, bylo to prostě hektický, se sem dostat.
3: Ale dostal se. To je Matěj Blimel, kterému už v zámořské AHL skončil sezona a je připraven bojovat za Česko. Šampiona začíná ve Švýcarsku už za 2 dny.
2: Jungs kämpfen.
3: A právě takto se tam řekne Hoši bojovat.
2: Jungs kämpfen. Hoši bojovat.
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu. Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
5: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
6: Mausa slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
5: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
6: No to bych to pěkně zvoral. Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
7: Slyšíte to? To není potlesk. To jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste. Přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Doniu. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
8: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
9: Zábava, skvělé drinky a dobrý skutek v jednom. Olomoucké smetanovy sady ožijí 16. května od 10 hodin dnem pro rodiny. Čeká vás dobré jídlo, zábava pro děti a živý hudební program. Výtěžek pomůže tam, kde je potřeba. Budeme se těšit na Sirupárna Festu v Olomouci.
10: Zažijte hudbu, ze které mrazí. Čarovné tóny macochy ovládnou jeskyně moravského krasu od 3. do 7. června. Užijte si rokovou smršť kapely Arytmia, operní árie Štefana Margity nebo jazz Jiřího Stivína v unikátní akustice podzemí. Čarovné tóny macochy. Vstupenky v síti Ticketportal.
11: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
12: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
13: Veď predsa že sa radovať smiem.
12: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
14: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
12: Jano Svetlan Majerčík.
15: středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
16: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elorok a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
17: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
18: Olomoucká muzejní noc. V pátek 15. května. Desítky otevřených galerií a muzeí. Světelné instalace a koncerty na náměstí Republiky i doprovodný program v Centralu. V pátek 15. května až do pozdních nočních hodin. Více na olomouckamuzejninoc.cz.
19: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
20: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
21: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
19: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
22: Radio Metropole.
23: Jsme jako taková hudební krabička poslední záchrany.
24: Když ti vypadne net, nebo se vybije mobil,
23: my ti pořád budeme hrát ty nejlepší pecky.
24: Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně.

0: Metropole.
1: Se Štěpánem víš, co je nového ve světě rapu.
2: Myslíš si, že máš přehled o všem?
1: Přesvědčíme tě, že rapová scéna je divočejší než tvůj život po výplatě. Připrav se na novinky, beefy a tracky, které tě rozvibrujou subwoofer i hrnek s čajem.
0: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 8 hodin.
2: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Posloucháte zprávy? Je středa 13. května. Konec sdílených jízdních kol v Olomouci. Po 6 letech mizí z ulic města. Rada města v únoru zastavila přípravu tendru na nového provozovatele a z města tedy odejde i ten poslední, Next Bike, a to na konci června.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Plastové kontejnery mizí z veřejného prostoru v Kroměříži. Město dává místo nich estetičtější polopodzemní. Zabudovalo již v ulicích 31 polopodzemních kontejnerových hnízd. Další 3 přibudou na ulicích Chropiňská, Třasoňová, Sokolovská, informuje radnice. O návrat Lipana Podhorního do řeky Svitavy se snaží rybáři na Blanensku. Tato lososovitá ryba v uplynulých desetiletích z řek v Česku skoro vymizela. Na Svitavě má šanci žít. Například v Blansku mají lipani žít za úřadem práce. Píší o tom Novinky.cz. Úmrtí 2 českých občanů v Norsku. Zahynuli na moři v oblasti Smela. Lovili ryby. Muži ve věku 50 až 60 let byli podle ČTK v noci na pondělí nalezeni mrtví. Rybářská loď, na níž se plavili, byla převrácená.
1: Sport.
3: Fotbalový obránce Viktorie Plzeň Václav Jemelka si na blížícím se mistrovství světa nezahraje, i když je v širší nominaci na šampionát. 30-letý uničovský rodák má zraněné koleno a dnes ho čeká operace, informuje plzeňský klub.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
4: Jaké jsou teplotní rekordy pro dnešní den? Nejtepleji u nás bylo v roce 1945 přes 30 stupňů Celsia a nejchladněji v roce 1876 necelé 2 stupně. Víme, jak bude přes den podprůměrné květnové teploty 13 až 16 stupňů Celsia. Z rána na Moravě místy sluníčko, během dne čekáme spíše oblačno anebo zataženo. Tady u nás na Moravě by se přechodně mohlo ukázat i polojasno.
1: Rádio Metropole za volantem.
4: Bouračky v Olomouci, v Prostějově, policie na dálnici mezi Olomoucí a Lipníkem, také v Napajedlech. Víme, jak se jezdí tady. Dobré středeční ráno. V Olomouci holici nehoda 2 osobáků u Solných mlýnů poblíž holické lékárny. Osobák bourá v Prostějově u Picerky na Netušilově ulici. A ranní policejní hlídky úřadují teď na dálnici z Olomouci na Lipník u Kocourovce nebo v Napajedlech na nádražní. Vy řídíte a my zařídíme další hity. Dobré ráno.
5: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.

0: Znáte někoho, kdo vrací život naší krajině? Kdo učí děti milovat přírodu nebo inspiruje ostatní k ekologickému chování? Olomoucký kraj hledá hrdiny všedního dne a příběhy, které inspirují. Nominujte jednotlivce, spolky, obce či firmy na ceny za přínos v oblasti životního prostředí pro rok 2026. Protože každý konkrétní čin má smysl. Vaše tipy přijímáme do 15. května na webu cenykraje.cz.
1: Ranní Fresh Metropole.

0: kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Máme středu 13. května, dnes je to pěkně namíchané. Narozeniny slaví náš oblíbený zpěvák Martin Šafařík, také legendární fotograf Jan Saudek nebo hvězdný zpěvák Stevie Wonder. Na dnešek připadá světový den koktejlů. Který máte nejraději? Banánový, kokosový, mojito, Cuba Libre, Sex on the Beach nebo piña coladu? A svátek má další ledový muž, tedy servác.
2: Pojďte se radši válet.
1: Ano, správně, to je ten z pohádky Tři veteráni, co by se jen válel.
2: Takových 5-6 roků bych se válel, pak by se vidělo.
1: Ne, žádné válení, užijte si den naplno a do dna si vychutnejte hudební koktejl našeho rádia pro 13. květen.
0: Metropole právě dnes.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned. Čeká vás fér jednání, hromada benefitů a fajn parta. Nekoukejte na nás z dálky. Pojďte jezdit k nám. Více na espro.sro.cz v sekci pracovní příležitosti. Espro. Vaše nová práce.
5: Tento víkend bude na hradě Sovinci veselo. Roztočíme kolotoč Prima pohádek. Projdete se hradem z pohádky do pohádky. Víkend bude plný kejklířských vystoupení, šermířů a loutkového divadla, divadelních a komediálních představení pro malé i velké. Tento víkend hrad Sovinec. Kolotoč Prima pohádek.
6: Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.
7: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
8: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní rychlovarná konvice Tefal Glass jen za 669 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 750 korun. Když něco, tak Allegro.

0: XXX Lutz Olomouc. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
4: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
6: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Tohle je Radio Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Kdy jste naposledy skákali přes švihadlo? Možná ve škole, možná na dvorku, nebo už si na to ani nespomenete. Možná vás překvapí, že ve skákání přes švihadlo se pořádají velké turnaje, republikové šampionáty a dokonce i mistrovství Evropy. A právě teď je s námi ve vysílání mladý talent, na kterého nás upozornila jeho maminka a my jsme si řekli, wow, tomu musíme zavolat. Na telefonu vítáme 13-letého Vojtu Zatloukala, který reprezentuje ostravský klub Švihej. Vojto, ahoj.
2: Ahoj, zdravím všechny.
1: Co švihadlo znamená pro tebe?
2: Pro mě je švihadlo nekonečná dávka motivace. Pro mě to není jen obyčejná dětská hra. Je to sport. Sport, ve kterém se dá neustále zdokonalovat. Právě díky švihy jsem zjistil, co všechno se dá se švihadlem dělat.
1: Co tě na tom sportu baví nejvíc?
2: Se dá neustále zdokonalovat a je to nikdy nekončící zábava.
1: Co to znamená? Na co jsi ve svém sportu zatím nejvíc pyšný? Jaký je nějaký tvůj rekord?
2: Můj nejlepší rekord je například 150 přeskoků za 30 sekund. To považuji jako svůj nejvyšší rekord. Pak samozřejmě je třeba freestyle, což je co nejlepší triky zandat za minutu 15. A to považuji asi za svůj největší rekord.
1: Jak často trénujete, jak takový trénink vlastně vypadá?
2: Tak já trénuji sám a většinou se prostě rozeskáču, pak si dám trénink bez švihadla, rozcvičím se a pak jedu základy jako třeba panenka, vajíčko nebo dvojšvihy.
1: Před vámi je mistrovství Evropy v Norsku. Kdy přesně se koná a s jakými ambicemi tam vyrážíte? Budou cinkat medaile?
2: Doufám, ale vyrážíme tam 8. srpna s ambicemi, že chceme podat co nejlepší výsledky, co to jen půjde a kdyby cinkala medaile, bylo by to samozřejmě moc super.
1: Jaká je konkurence, kdo aktuálně patří v Evropě ke švihadlářské špičce?
2: Řekl bych, že pravděpodobně Maďarsko, je tam opravdu silná konkurence, takže to bude na mistrovství Evropy hodně těžké.
1: No a závěrem, co by se Vojto vzkázal dětem nebo rodičům, kteří mají doma švihadlo někde zapadlé v šuplíku?
2: Určitě začněte. Za mě to není sport pro děti. Teďka už skáču dokonce i dospělí a hlavně neskončit hned na začátku. Bude to těžký, ale postupně se vypracujete. To mi věřte.
1: Naším hostem byl Vojta Zatloukal, mladý sportovec z Ostravy, který dokazuje, že i obyčejné švihadlo může být vstupenkou na evropský šampionát. Vojto, držíme palce do Norska, ať to skáče co nejvíš a co nejrychleji. Měj se hezky, ahoj.
2: Děkuji za pozvání.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
5: Nyní na úplně vše doprava zdarma až k vám domů. Svět spánku CZ.
6: Město Tovačov vás srdečně zve tuto neděli od 17 hodin do zámecké zahrady na divadelní představení Ať žijí duchové. Známý a oblíbený příběh plný písniček, humoru a kouzelné atmosféry potěší malé i velké diváky. Přijďte si užít dobrodružství, ve kterém ožívají duchové a fantazie nezná hranic.
7: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týdeník Hanák. Najdete ho ve své trafice a dalších prodejních místech na Olomoucku, Prostějovsku a

0: s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Olomoucká muzejní noc. V pátek 15. května. Desítky otevřených galerií a muzeí. Světelné instalace a koncerty na náměstí Republiky i doprovodný program v Centralu. V pátek 15. května až do pozdních nočních hodin. Více na olomouckamuzejninoc.cz.
2: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B.cz.
3: Prázdninové kempy v akvaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy akvaparku Olomouc.
4: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Břest se slaví 750 let a vy můžete být přitom od 15. do 17. května na tradičních svatojánských hodech. Čeká vás bohatý doprovodný program pro malé i velké a také občerstvení a stánkový prodej. Srdečně vás zveme, tak se zastavte, protože Břest se slaví 750 let.
6: Léto volá! Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
7: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
8: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
9: Radio Metropole.
10: Taneční rádio

0: Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba moderní vinyl od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Sehnali jsme pro vás další informace. Řidiči přehlížejí ostrůvek na Litovelské ulici v Olomouci. Nese stopy další dopravní nehody. Vznikl tu pro bezpečnost chodců při přecházení silnice s tramvajovým provozem. Nově na něm budou reflexní knoflíky, ať ho řidiči lépe vidí, píše Deník.
4: Místní rádio, místní zprávy.
3: Údržbu okolí dálnic zahájilo ředitelství silnic a dálnic v Olomouckém kraji. Dnes se sekačky postarají o trávu okolo D1, mezi Němčicemi nad Hanou a Kroměříží, a okolo D46 u Brodku u Prostějova. Tak tu jeďme kolem vozu údržby opatrně. Šumperk šlape do pedálů. Nově jsou tu sdílená kola, která mají obyvatelům a turistům usnadnit pohyb po městě. V pilotním provozu je tu 50 kol na asi 20 stanovištích po celém městě. Podrobnosti najdeme na webu šumperk.cz. Případů domácího násilí v České republice přibývá. Policie loni vykázala z domovů rekordních 1640 agresorů, což je nejvíc od zavedení tohoto opatření v roce 2007. Vykázání násilníka či násilnice má ochránit ohrožené osoby před dalšími výpady. Dříve se vykazovalo z domova na 10 dní, od loňska je to už na 14, píše o tom ČTK.
4: Sport.
3: Elitní český hokejový brankář Daniel Vladař naši reprezentaci na nadcházejícím mistrovství světa neposílí kvůli zranění. Gólman Philadelphia v NHL dochytal playoff se zraněním ruky. To si přivodil už během prvního kola vyřazovací fáze proti Pittsburghu.
0: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
1: Radio Metropole.
5: Leckde jsme se na Moravě probudili do prosluněného rána, během dne čekáme spíše mraky. Víme, jak bude. Dnes většinou oblačno anebo zataženo, u nás na Moravě přechodně i polojasno. A přes den podprůměrné teploty mezi 13 a 16 stupni Celsia.
1: Radio Metropole. Za volantem.
5: Co aktuální hlášení policejních hlídek, kontrolují na kraji Prostějova na Okružní a také v Šumperku na Rapotínské. Sledujeme kolony i policejní majáky a za volantem děláme nejlepší parťáky.
6: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.
1: Radio Metropole.

0: Showbiz. Topové info ze světa showbiznesu.
1: Radio Metropole, tak to je muzika a energie a taky informace ze světa showbiznisu, pojďme na ně. Rudolf Hrušinský bojuje s rakovinou. Kvůli jeho zdravotním problémům se zvažuje konec jeho legendární postavy Vlastimila Peška v nekonečném seriálu Ulice. Podle informací webu AHA si Hrušinského družka Helena přeje, aby se šetřil a nepracoval, nicméně on na to má jiný názor a v natáčení pokračovat chce. Pojďme dále. Rapper Kanye West by měl letos v červenci vystoupit v pražské Chuchli. Nicméně kvůli svým rasistickým výrokům a otevřené adoraci nacismu mu koncerty zrušily už 4 evropské země, včetně Slovenska. Za své chování se West v lednu omluvil. České židovské obce však blížící se vystoupení interpreta přesto ostře odmítají. Tak uvidíme, jak to dopadne. A ještě nejznámější česká pěvecká soutěž. Módní stylista Filip Vaněk zřejmě odhalil střežené tajemství pěvecké show Superstar. Na své sociální sítě přidal fotografie, na které jsou rozepsaní porotci letošní řady a je také s největší pravděpodobností potvrzeno, že se jako moderátor vrátí Leoš Mareš. V porotě by se pak měla objevit zpěvačka Eva Farná, zpěvák Pavol Habera, rapper Kelin a herec Jakub Prachař. Tak uvidíme, zda to tak skutečně bude, příspěvek Vaněk brzy smazal. Tolik celebrity na Metropoli a my už teď posíláme další várku muziky a energie.
0: Topové info ze světa showbiznesu. To je podcast Showbiz jedině na Metropoli.
2: Rádio Metropole.
0: Tvoje dopoledne.
2: Tvoje rádio.
0: Metropole.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Pestré čtení se šampánem, rozhovory s pěstitelkou masožravek, herečkou a zpěvačkou, francouzským malířem i fotbalistou. Právě teď zdarma v Šantovce.
2: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
3: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
4: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
5: Aha.
4: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
5: A co SSB?
4: SSB? Co je SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout?
5: No normálně v Georgii.
6: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
7: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
8: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5. 5.
10: Posloucháš?
11: Radio Metropole.

0: jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Tohle je Radio Metropole.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
0: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
2: Prosíme Agátku a Mettyho, aby si vyzvedli tatínka s maminkou u skluzavek.
3: Magic Park. Zábava pro všechny na 680 metrech čtverečních zábavní plochy. Výborná káva, čerstvé zákusky, bioprodukty, dětské oslavy na míru a více na magicpark.cz.
4: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
5: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
6: Slyšíte to? To není potlesk. To jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste. Přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Donio. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Květen ve vědecké knihovně v Olomouci bude plný zážitků. Přijďte na napínavou kriminacht, užijte si pestré sobotění, den pro malé i velké s divadlem pro děti, workshopy i tancem a objevte jedinečnou atmosféru Noci kostelů plnou hudby. Čeká vás inspirace, zábava i setkání. Více na VKOLC.

0: pevniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Rádio Metropole.
3: Protože my jsme jako tvůj DJ na přání.
4: Teda skoro na přání.
3: Občas zahrajeme i to, co ti zrovna proletělo hlavou.
5: Čistá telepatie.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin. Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. dřevočal.cz.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Zprávy jsou tu, pojďte si je poslechnout. Strážníky s radarem dnes můžeme potkat v Olomouci. Hlásí, že hlídají dodržování dopravních předpisů na čtyřech ulicích ve městě. Hlídají povolenou rychlost, a to na ulici Švajcarová, Střední Novosadská, Hamerská a Norská. Na kole nyní můžeme jezdit bezpečně v okolí Prostějova. Nová cyklostezka tu nyní spojuje Čechovice a Seloutky. Má přes 2,5 kilometru a cyklisté tu tak už nemusí jezdit po úzké a vytížené silnici nebo po polňačkách. Barevná skvrna na řece Moravě. Včera se objevila nad Bělovským jezerem u Kroměříže a Otrokovic a dál se posunula na úsek od Kroměříže Trávníků až ke Kvasicím. Dle deníku dali hasiči na řeku Norné stěny a zachycenou látku odstraňují. Podle otrokovické radnice došlo nad Bělovským jezerem ve správním obvodu Kroměříže k úniku ropné látky. Dál to sledujeme. Dubnové mrazy se zle podepsaly na letošní úrodě ovoce. V sadech českých pěstitelů zničili nejméně půlku úrody. Největší ztráty budou u jablek, která jsou hlavním druhem. Škody půjdou do stovek milionů korun, píše ČTK.
1: Sport.
2: Jako nasazená jednička figuruje na tenisovém challengeru v Tunisu Dalibor Svrčina. Hráč prostějovského klubu má dnes před sebou na antukovém kurtu osmifinálový duel. Vyzve Američana Boyera po 14. hodině. Uvidíme, jak to dopadne.
1: Rádio Metropole. Co na sebe?
3: Jaké jsou teplotní rekordy pro dnešní den? Nejtepleji u nás bylo v roce 1945 přes 30 stupňů Celsia a nejchladněji v roce 1876 necelé 2 stupně. Víme, jak bude přes den podprůměrné květnové teploty 13 až 16 stupňů Celsia. Z rána na Moravě místy sluníčko, během dne čekáme spíše oblačno anebo zataženo. Tady u nás na Moravě by se přechodně mohlo ukázat i polojasno.
1: Rádio Metropole za volantem.
3: Pomačkané plechy v Olomouci, také ve Vyškově. Víme, jak se jezdí tady. Bouračka dvou osobáků se odstraňuje v Olomouci na kraji města u Černovířského mostu na Hejdukově ulici. A na kraji Vyškova další nehoda na Brněnské u OMV. Tady musí zasahovat i sanitka. Na silnice, chodníky i cyklostezky přejeme šťastnou středeční cestu s námi.
4: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
0: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
2: Píše se rok 1141, od vsi k městu. Příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho.
3: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned. Čeká vás sféry jednání, hromada benefitů a fajn parta. Nekoukejte na nás z dálky. Pojďte jezdit k nám. Více na espro.sro.cz v sekci pracovní příležitosti. Espro. Vaše nová práce.
4: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature Promis 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
6: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
7: Izomat stavebniny.
8: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
9: Best Beleza.
8: Nádherná zahradní dlažba.
9: Best Bellissima.
8: Dvě úžasné zahradní dlažby.
9: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
8: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
10: Tento víkend bude na hradě Sovinci veselo. Roztočíme kolotoč Prima pohádek. Projdete se hradem z pohádky do pohádky. Víkend bude plný kejklířských vystoupení, šermířů a loutkového divadla, divadelních a komediálních představení pro malé i velké. Tento víkend hrad Sovinec. Kolotoč Prima pohádek.
11: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
12: Velká Morava Fest Přerov 2026. 11. července

0: Kupte si do konce května vstupenku pro dva a získáte speciální májovou slevu. A to se vyplatí. Kupujte vstupenky ještě dnes. Velká Morava Fest CZ.
1: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Co podnikat, kam zajít? Olomoucké divadlo Tramtária dnes uvádí bláznivou a nekorektní komedii Králové dabingu od 19 hodin. V olomouckém klubu Bounty Rock Café má právě dnes koncert kapela Distant Bells. Hrají muziku Pink Floydu a je to ten nejlepší tribut. Dneska Distant Bells od 20 hodin. Na zámku v Čechách pod Kosířem vystavují ikonický obraz Josefína od Josefa Mánesa. Je to jedno z nejznámějších děl českého malířství 19. století. V Čechách pod Kosířem na zámku bude až do září. A do kin se vrací klasika z 80. filmový Top Gun slaví kulaté 40. Obnovená premiéra Top Gunu proběhne netradičně ve středu 13. května na den přesně 40 let poté, co se Tom Cruise prvně proletěl na filmovém plátně. Dnes obnovená premiéra Top Gunu v olomouckém Premier Cinemas, v Přerovské hvězdě, v Prostějově, také v kině ve Svitavách. Užijte si to.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Cítíte to? Rozbušené srdce, spocené dlaně, radost, víra a napětí na každém kroku.
1: Jo, tohle je hokej.
3: Mistrovství světa ve Švýcarsku je tady a s námi jste v centru dění.
4: Výsledky, emoce, zákulisní drby, atmosféra i ověřené info.
5: No to určitě.
6: Jo, určitě.
5: Určitě.
3: Brousíme brusle,
4: ladíme formu
3: a od 15. května až do poslední sirény servírujeme pořádnou dávku hokeje.
4: Nejlepší hokejové info
3: každý den na tomto rádiu,
4: protože
7: tento měsíc je trenérem úplně každý.
8: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
9: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elroq a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
10: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
11: Město Tovačov vás srdečně zve tuto neděli od 17 hodin do zámecké zahrady na divadelní představení Ať žijí duchové. Známý a oblíbený příběh plný písniček, humoru a kouzelné atmosféry potěší malé i velké diváky. Přijďte si užít dobrodružství, ve kterém ožívají duchové a fantazie nezná hranic.
12: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
13: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
14: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to bys koukala. Aspoň bude všude uklizeno.
13: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
14: To si piš.
13: Teda Franto, to běžím říct holkám.
14: No, to běž.
15: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je kivek. S měkkým I a dvojitým V, CZ.
16: Břest se slaví 750 let a vy můžete být přitom. Od 15. do 17. května na tradičních svatojánských hodech. Čeká vás bohatý doprovodný program pro malé i velké a také občerstvení a stánkový prodej. Srdečně vás zveme, tak se zastavte, protože Břest se slaví 750 let.
17: Party, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Allpran ztratí svou budoucnost.
18: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
17: Na elektrokolech a kolech od Allpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
18: Skvělý nápad, už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
17: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Allpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
19: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
5: Datart pořádá Maxi Výprodej.
6: Cože? Maxi Výprodej?
5: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Radio Metropole
0: a dopolední chill. Protože dopoledne je příliš krátké na nudnou music.
2: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 11 hodin.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba moderní vinyl od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Neseme další várku informací. Před očima se nám promění Stupkova ulice v Olomouci. Od pondělí tu začnou stavební úpravy silnice a ty ve dvou etapách potrvají do konce letních prázdnin. Během stavby tu bude odkloněná doprava.
4: Oprava ulice zahrnuje výměnu živičného povrchu, vyvýšení dvou křižovatek z přechody pro chodce, rekonstrukci chodníků a úpravy 4 autobusových zastávek. Současně bude téměř po celé délce ulice změněn režim parkování z podélných na kolmá stání. Vznikne tu 92 parkovacích stání, z toho 20 zcela nových.
3: Doplňuje mluvčí města Olomouce Jan Horejš.
0: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Lidi se srdcem na dlani ocení Olomoucký kraj. Hejtmanství vyzývá veřejnost k nominacím na ceny kraje v sociální oblasti. Do 31. května je možné podávat návrhy k ocenění lidí, kteří nezištně pomáhají. Podrobnosti najdeme na webu cenykraje.cz. O návrat Lipana Podhorního do řeky Svitavy se snaží rybáři na Blanensku. Tato lososovitá ryba v uplynulých desetiletích z řek v Česku skoro vymizela. Na Svitavě má šanci žít. Například v Blansku mají lipani žít za úřadem práce. Píší o tom novinky.cz. Úmrtí dvou českých občanů v Norsku. Zahynuli na moři v oblasti Smela. Lovili ryby. Muži ve věku 50 až 60 let byli podle ČTK v noci na pondělí nalezeni mrtví. Rybářská loď, na níž se plavili, byla převrácená.
1: Sport.
3: Čeští házenkáři usilují o postup na mistrovství světa. Dnes v Brně rozehrají dvojzápas play-off kvalifikace o postup. Vyzvou favorizovanou Francii. Nad ní Česko vyhrálo naposledy v roce 2008. Uvidíme, co dnes. Zápas začne ve 20 hodin.
1: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. To na sebe.
5: Jak bude. Dnešní středa zůstává ve znamení zvětšené oblačnosti. Teploty se vyhoupnou maximálně na 15 stupňů. Na horách naměříme jen 9. Místy se mohou objevit slabé přehánky, k večeru ale mraku opět ubyde. Fouká mírný západní vítr. Zítřejší čtvrtek už bude deštivý. Odpoledne hrozí i bouřky a při intenzivních srážkách naprší až 15 mm. A mokrý trend potvrdí i pátek s dalším deštěm a maximy do 15 stupňů. Biozátěž máme na nejlepším stupni.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci je doprava poměrně hladká. Pozor si dáme akorát na dvě policejní hlídky v ulicích Brněnská a Ferstrova. Nehodu nám hlásíte na dálnici D1 na trase hranice Ostrava na exitu Bělotín. Pozor na lidi pohybující se po silnici si dáme na D55 na trase Hulín-Otrokovice na exitu Otrokovice. Probíhá tu geodetické zaměření. Kolem odstaveného auta na krajnici pak projíždíme opatrně na D35 na trase Mohelnice-Olomouc. Mezi exity Mohelnice a Mohelnice Jih. Přejeme vám bezpečnou cestu.
1: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany. Radio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole. Kam na oběd?
1: Když máš hlad, laď Metropoli, kde se najíst, to ti poví. Otevíráme pro vás olomoucká polední meníčka. Začneme nabídkou nejen pro vegetariány. Sliny se nám zbíhají na řepové placičky s fetou, burger z červených fazolí s domácí bulkou nebo noky v šafránové omáčce s restovanou mrkví. To pro nás mají v podniku Koza zůstala celá. Na čem si dnes pochutnají studenti? Jsou tady špecle se zelím a uzeným masem, bruselská kuřecí kapsa nebo třeba pečené kuřecí stehno s rýží. V Menze 17. listopadu. Dáme si taky hovězí líčka po burgundsku s bramborovou kaší nebo sekanou se šťouchanými bramborami. To pro nás připravili v baseball pubu na Lascích. Čeká nás taky dušená hovězí plec s křenovou omáčkou a knedlíkem, králičí stehno s hořčičnou omáčkou nebo třeba vařený chřest s lanýžovým máslem, smaženým vejcem a bramborami. V bistru Paulus. Chcete nakouknout do dalších poledních meníček? Mnohem více jich mají na webu semzolomouce.cz. Teď už vám pouštíme víc muziky, víc energie na Rádio Metropole.
0: Meníčka v Metropoli.
2: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Pestré čtení se Šantánem, rozhovory s pěstitelkou masožravek, herečkou a zpěvačkou, francouzským malířem i fotbalistou. Právě teď zdarma v Šantovce.
5: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
6: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
5: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
6: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
5: Jsme tu pro vás již 20 let.
6: Jezírka Banat.cz.
7: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
8: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
9: V Bělkovicích Lašťanech u koupaliště na vás v neděli od 8 čekají tradiční trhy, jaké jinde nemají. Nakoupíte výpěstky, rostliny, sýry, pečivo i zabíjačku. Při poslechu hudby vychutnáte pivo, kávu nebo sladké dobroty z regionu. Přijďte v neděli na tradiční trhy v Bělkovicích Lašťanech.
10: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
11: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
12: Veď predsa je, že sa radovať smiem.
11: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
13: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
11: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
14: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
15: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
16: Olomoucký report CZ.
17: Pořád se něco děje.
16: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
18: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
17: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
19: Tohle je
20: Radio Metropole.

0: Zapomeň na sladkou čokoládu, ve Švýcarsku teď chutnají nejlíp tvrdé hity o mantinel a puky vymetající pavučiny z vinklu. Mistrovství světa jede v neskutečném tempu a my ti tuhle energii posíláme přímo do uší v každém vstupu. Posloucháš Rádio Metropole, víme, kde se právě vaří led?
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
2: Jungskämpfen.
3: Je tu další část našeho hokejového česko-švýcarského slovníku, co znamená tohle.
2: Jungskämpfen.
3: Uslyšíte už za pár vteřin. A teď vítáme dalšího sportovního hosta v našem vysílání. Od pátku nás na šampionátu ve Švýcarsku bude na ledě reprezentovat i útočník Matěj Blimel, který se po 4 letech opět připojuje k repre.
4: Nemohl jsem se dočkat a jsem moc rád, že jsem tady a jsem dostal šanci jedna mistrovství. A pro mě to vždycky byla čest a reprezentovat a jak říkám, jsem hrozně šťastný, že jsem se mohl k týmu připojit a být toho součástí. Bylo to hodně hektický, samozřejmě v začátku to bylo zklamání, že jsme prostě nešli dál, protože jsme měli vyšší ambice, než prostě skončit v prvním kole, ale druhý den hnedka pan Šlégr volal a jestli přijedu, tak mi říkám, jsem moc rád, že jsem mohl přijet, ale jak jsem zmínil, bylo to prostě hektický, se sem dostat.
3: Ale dostal se. To je Matěj Blimel, kterému už v zámořské AHL skončila sezona a je připraven bojovat za Česko. Šampiona začíná ve Švýcarsku už za 2 dny.
2: Jungskämpfen.
3: A právě takto se tam řekne hoši bojovat, hoši bojovat.
2: Jungskämpfen. Hoši bojovat.
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu. Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas. Mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas. Fandíme s vámi, fandíme Česku.
5: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
6: Nyní na úplně vše doprava zdarma, až k vám domů. Svět spánku CZ.
7: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
8: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
9: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týden.

0: Vlada s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Slyšíte to? To není potlesk. To jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste. Přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Doniu. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
2: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
3: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
2: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
4: No to bych to pěkně zvoral.
3: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.

0: XX Ludzomi nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Olomoucká muzejní noc. V pátek 15. května. Desítky otevřených galerií a muzeí. Světelné instalace a koncerty na náměstí Republiky i doprovodný program v Centralu. V pátek 15. května až do pozdních nočních hodin. Více na olomouckamuzejninoc.cz.
2: Léto volá! Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
3: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
3: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
5: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
6: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
7: Rádio Metropole.
8: Rádio Metropole.

0: se nemusíš bát, že se každou chvíli spustí otravná reklama na předplatné.
1: My ty reklamy sice máme, ale díky nim ušetříš.
2: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 12 hodin.
2: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Máme tu pro vás připravené další zprávy. Průlom v čištění vody, se kterým přišel tým vědců z univerzit v Olomouci a Ostravě, může zvýšit čistotu českých řek. Pomocí prášku grafitického nitridu uhlíku a světla dokázali odstranit z vody až 95% zbytků antibiotik a léčiv.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Údržbu okolí dálnic zahájilo ředitelství silnic a dálnic v Olomouckém kraji. Dnes se sekačky postarají o trávu okolo D1 mezi Němčicemi nad Hanou a Kroměříží a okolo D46 u Brodku u Prostějova. Tak tu jeďme kolem vozů údržby opatrně. Nový časový plán má rekonstrukce mostu v Hranicích na třídě 1. máje. Staveniště už je předané zhotoviteli a vznikne tu lávka pro pěší. 1. června pak začnou hlavní práce. Po novém mostě bychom se měli projet letos v prosinci. Zmizení ostatků svaté Zdislavy, lebku ženy, která se ve 13. století starala o pocestné a chudé a kterou svatořečil papež Jan Pavel II. V roce 1995, někdo zcizil v úterý večer z baziliky v Jablonném v Podještědí. K jejímu navrácení vyzval pražský arcibiskup Stanislav Přibyl i olomoucký arcibiskup Josef Nuzík. Uvidíme, zda zloděj svatou vrátí.
0: Sport.
3: Medaile z mistrovství Evropy v taekwondu pro Česko. Na šampionátu tohoto bojového umění v Mnichově získala bronz v kategorii do 62 kg Petra Štolbová. Při cestě za medailí dvakrát vyhrála a až v semifinále nestačila na Španělku Sekaniovou.
1: Rádio Metropole, to na sebe.
4: Pankrát, Servác, Bonifác, pro sadaře jsou zlí chlapci. 3 ledoví muži jsou tady, dneska máme Serváce a víme, jak na něj bude. Středa je zahalená ve velké oblačnosti. Teploty se pohybují mezi 11 a 15 stupni. Slabá přeháňka nás dnes potká jen výjimečně. Fouká mírný západní vítr, který k večeru přinese protrhávání mraků. Noc bude zpočátku polojasná s minimy kolem 3 stupňů. K ránu nám ale začne oblačnosti přibývat. Zítřejší čtvrtek už bude zatažený. Odpoledne počítáme s přeháňkami, ojediněle i s bouřkou a úhrny až 15 mm.
1: Rádio Metropole za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. Doprava v Olomouci je úplně hladká. Pozor si ale dáme na policejní hlídky, a to v ulici Hamerská a Brněnská. Nohu z plynu dáme na D46 na trase Vyškov-Olomouc před exitem Brodek u Prostějova. Probíhá tady údržba zeleně, je uzavřený pravý jízdní pruh. Podobnou situaci máme taky na D1 na trase Říkovice-Vyškov před exitem Vyškov-Východ. I tady je uzavřený jízdní pruh. Lidi nám pak chodí po silnici na dálnici D55. Nohu z plynu dáme na trase Hulín Otrokovice na exitu Otrokovice. Probíhá tady geodetické zaměření. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
5: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
0: Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Znáte někoho, kdo vrací život naší krajině? Kdo učí děti milovat přírodu nebo inspiruje ostatní k ekologickému chování? Olomoucký kraj hledá hrdiny všedního dne a příběhy, které inspirují. Nominujte jednotlivce, spolky, obce či firmy na ceny za přínos v oblasti životního prostředí pro rok 2026. Protože každý konkrétní čin má smysl. Vaše tipy přijímáme do 15. května na webu cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

0: se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
0: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
3: Píše se rok 1141, od vsi k městu. Příběh Prostějova, 885 let historie, začíná právě teď. Buďte u toho.
4: Tento víkend bude na hradě Sovinci veselo. Roztočíme kolotoč Prima pohádek. Projdete se hradem z pohádky do pohádky. Víkend bude plný kejklířských vystoupení, šermířů a loutkového divadla, divadelních a komediálních představení pro malé i velké. Tento víkend hrad Sovinec. Kolotoč Prima pohádek.
5: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elroq a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
6: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche.olomouc.cz.
7: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hame, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
8: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
9: Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.
10: Izomat stavebniny.
11: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
12: Cemix fasáda, trvalá paráda.
11: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
13: Radio Metropole.
14: Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Máme středu 13. května, dnes je to pěkně namíchané. Narozeniny slaví náš oblíbený zpěvák Martin Šafařík, také legendární fotograf Jan Saudek nebo hvězdný zpěvák Stevie Wonder. Na dnešek připadá světový den koktejlů. Který máte nejraději? Banánový, kokosový, mojito, Cuba Libre, Sex on the Beach nebo piña coladu? A svátek má další ledový muž, tedy servác.
2: Pojďte se radši válet.
1: Ano, správně, to je ten z pohádky Tři veteráni, co by se jen válel.
2: Takových 5-6 roků bych se válel, pak by se vidělo.
1: Ne, žádné válení, užijte si den naplno a do dna si vychutnejte hudební koktejl našeho rádia pro 13. květen.
0: Metropole právě dnes.
3: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
3: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
5: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
6: Zábava, skvělé drinky a dobrý skutek v jednom. Olomoucké Smetanovy sady ožijí 16. května od 10 hodin dnem pro rodiny. Čeká vás dobré jídlo, zábava pro děti a živý hudební program. Výtěžek pomůže tam, kde je potřeba. Budeme se těšit na Sirupárna Festu v Olomouci.
7: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
8: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
9: Zažijte hudbu, ze které mrazí. Čarovné tóny macochy ovládnou jeskyně moravského krasu od 3. do 7. června. Užijte si rokovou smršť kapely Arytmia, operní árie Štefana Margity nebo jazz Jiřího Stivína v unikátní akustice podzemí. Čarovné tóny macochy. Vstupenky v síti Ticketportal.
10: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
11: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
12: Aha.
11: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
12: A co SSB?
11: SSB? Co je SSB?
12: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
11: A to je nějaká nová investice?
12: To je stavební spoření od Buřinky.
11: Aha, a kde se to dá stáhnout?
12: No normálně v Georgii.
13: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
14: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
15: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
16: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
17: Rádio Metropole.
0: Martina ti denně připravuje nové pozitivní horoskopy. Máš pocit, že tvůj život řídí spíš Murphyho zákony než hvězdy? Každý den ti mícháme pozitivní vibrace z vesmíru.
17: Metropole.

0: Váš rádio Metropole. Metropole. Bylo 13 hodin.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba moderní vinyl od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď. Řidiči přehlížejí ostrůvek na Litovelské ulici v Olomouci. Dnes se stopy další dopravní nehody. Vznikl tu pro bezpečnost chodců při přecházení silnice s tramvajovým provozem. Nově na něm budou reflexní knoflíky, ať ho řidiči lépe vidí, píše o tom Deník.
0: Vysíláme aktuální zprávy.
2: Syn napadl tátu nožem v bytě v Šumperku. Stalo se to uplynulou sobotu večer. 26-letý muž vzal pohádce na svého otce lovecký nůž a bodl ho na útěku do zad. Syn pak na sebe zavolal policii.
3: Na základě oznámení ihned na místo vyjelo několik hlídek. Agresor byl zadržen a zmíněný nůž byl nalezen pod oknem bytu. Zraněný 77-letý otec byl převezen do místní nemocnice a odtud do fakultní nemocnice v Olomouci. Naštěstí neutrpěl zranění ohrožující jeho život. Útočník, který byl pod vlivem alkoholu a návykových látek, byl převezen na služebnu, kde s ním proběhly procesní úkony.
2: Říká za policii komisařka Miluše Zajícová. Následně soud rozhodl o vazebním stíhání obviněného. Ve vazbě bude zřejmě čekat až do verdiktu soudu, kdy soudce může rozhodnout až o 10letém trestu odnětí svobody pro 26-letého muže. Šumperk šlape do pedálů. Nově jsou tu sdílená kola, která mají obyvatelům a turistům usnadnit pohyb po městě. V pilotním provozu je tu 50 kol na asi 20 stanovištích po celém městě. Podrobnosti najdeme na webu šumperk.cz.
4: Hlas lidu.
2: Děti a mobily, to bychom zakazovali. V průměru 4 z 5 lidí by v Česku zakázalo mobilní telefon ve školách a podobný poměr občanů by dětem do 15 let zakázalo sociální sítě. Ukazuje to průzkum MMS mezi tisícovkou lidí.
4: Sport.
2: Playoff NHL se prosadil hokejový útočník Tomáš Hertl. Gólem a asistencí v pátém zápase druhého kola ráno našeho času ve vyřazovací části pomohl svému Vegas k výhře 3-2 nad Anaheimem. Stejným poměrem vede Vegas i tuto zápasovou sérii.
5: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. Co na sebe.
6: Víme, jak bude. Středeční obloha zůstává pod mrakem, teploty nám vrcholí na 15 stupních. Na horách je kolem 9. Slabá přehánka se objeví jen ojediněle. Večer počítáme s postupným vyjasňováním. Slunce nám dneska zapadne ve 20 hodin a 27 minut. Denní světlo budeme mít dneska skoro 15,5 hodiny. Noc bude klidná a chladná. Teploty spadnou k 7 až 3 stupňům. Kránů ale začne mraků opět přibývat. Zítřejší čtvrtek už bude zatažený. Odpoledne čekáme přehánky, možná i bouřku.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
6: Víme, jak se jezdí tady. Olomouc nám hlásíte bez dopravní komplikace. Spozornět musíme jen kvůli policejním hlídkám v ulicích Tomkova, Pavelkova a Lipeneská. Na pokutu si pak dáme pozor taky ve Zlíně na třídě Tomáše Bati, v Napajedlech, v ulici Nádražní a taky na D35 na exitu Unšovice. Nehodu nám pak hlásíte na Přerovsku na silnici 55 při průjezdu Kokory u základní školy. Na odstavený nákladák s defektem si dáme pozor na D35 na trase Olomouc Moholnice za exitem Litovel. Je tady neprůjezdný pravý jízdní pruh. Šťastnou cestu vám přejeme za celý náš rádiový tým.
7: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.

0: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
1: Pestré čtení se Šantánem. Rozhovory s pěstitelkou masožravek, herečkou a zpěvačkou, francouzským malířem i fotbalistou. Právě teď zdarma v Šantovce.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
3: Prázdninové kempy v akvaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy akvaparku Olomouc.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.

0: XXX Lutz Olomouc. XXX Lutz do Minábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
3: Květen ve vědecké knihovně v Olomouci bude plný zážitků. Přijďte na napínavou kriminacht, užijte si pestré sobotění, den pro malé i velké s divadlem pro děti, workshopy i tancem a objevte jedinečnou atmosféru Noci kostelů plnou hudby. Čeká vás inspirace, zábava i setkání. Více na vkol.cz.
4: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
4: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
6: Marty, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
7: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
6: Na elektrokolech a kolech od Olpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
7: Skvělý nápad. Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
6: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
8: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
9: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
10: Radio Metropole.
11: Radio Metropole.

0: jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: I buy you a drink. Six in the morning.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Kdy jste naposledy skákali přes švihadlo? Možná ve škole, možná na dvorku, nebo už si na to ani nespomenete. Možná vás překvapí, že ve skákání přes švihadlo se pořádají velké turnaje, republikové šampionáty a dokonce i mistrovství Evropy. A právě teď je s námi ve vysílání mladý talent, na kterého nás upozornila jeho maminka a my jsme si řekli, wow, tomu musíme zavolat. Na telefonu vítáme 13-letého Vojtu Zatloukala, který reprezentuje ostravský klub Švihej. Vojto, ahoj.
2: Ahoj, zdravím všechny.
1: Co švihadlo znamená pro tebe?
2: Pro mě je švihadlo nekonečná dávka motivace. Pro mě to není jen obyčejná dětská hra. Je to sport. Sport, ve kterém se dá neustále zdokonalovat. Právě díky švihy jsem zjistil, co všechno se dá se švihadlem dělat.
1: Co tě na tom sportu baví nejvíc?
2: Se dá neustále zdokonalovat a je to nikdy nekončící zábava.
1: Co to znamená? Na co si ve svém sportu zatím nejvíc pyšný? Jaký je nějaký tvůj rekord?
2: Můj nejlepší rekord je například 150 přeskoků za 30 sekund. To považuji jako svůj nejvyšší rekord. Pak samozřejmě je třeba freestyle, což je co nejlepší triky zandat za minutu 15. A to považuji asi za svůj největší rekord.
1: Jak často trénujete? Jak takový trénink vlastně vypadá?
2: Tak já trénuji.

0: Norsko nebo dvojšvihy.
1: Před vámi je mistrovství Evropy v Norsku. Kdy přesně se koná a s jakými ambicemi tam vyrážíte? Budou cinkat medaile?
0: To doufám, ale vyrážíme tam 8. srpna s ambicemi, že chceme podat co nejlepší výsledky, co to jen půjde, a kdyby cinkala medaile, bylo by to samozřejmě moc super.
1: Jaká je konkurence, kdo aktuálně patří v Evropě ke švihadlářské špičce?
0: Řekl bych, že pravděpodobně Maďarsko, je tam opravdu silná konkurence, takže to bude na mistrovství Evropy hodně těžké.
1: No a závěrem, co by se Vojto vzkázal dětem nebo rodičům, kteří mají doma švihadlo někde zapadlé v šuplíku?
0: Určitě začněte. Za mě to není sport pro děti. Teďka už skáču dokonce i dospělí a hlavně neskončit hned na začátku. Bude to těžký, ale postupně se vypracujete. To mi věřte.
1: Naším hostem byl Vojta Zatloukal, mladý sportovec z Ostravy, který dokazuje, že i obyčejné švihadlo může být vstupenkou na evropský šampionát. Vojto, držíme palce do Norska, ať to skáče co nejvíš a co nejrychleji. Měj se hezky, ahoj.
0: Děkuji za pozvání.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
2: Jsme tu pro tebe už dlouho.
4: A máme spoustu společných vzpomínek.
3: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 14 hodin. Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz. Rádio Metropole, Olomoucký report.
1: Zprávy jsou tu, pojďte si je poslechnout. Strážníky s radarem dnes můžeme potkat v Olomouci. Hlásí, že hlídají dodržování dopravních předpisů na čtyřech ulicích ve městě. Hlídají povolenou rychlost, a to na ulici Švajcerová, Střední Novosadská, Hamerská a Norská. Konec sdílených jízdních kol v Olomouci. Po 6 letech mizí z ulic města. Rada města v únoru zastavila přípravu tendru na nového provozovatele a z města tedy odejde i ten poslední, Next Bike, a to na konci června. Na kole nyní můžeme jezdit bezpečně v okolí Prostějova. Nová cyklostezka tu nyní spojuje Čechovice a Seloupky. Má přes 2,5 kilometru a cyklisté tu tak už nemusí jezdit po úzké a vytížené silnici nebo po polňačkách. Dubnové mrazy se zle podepsaly na letošní úrodě ovoce. V sadech českých pěstitelů zničili nejméně půlku úrody. Největší ztráty budou u jablek, která jsou hlavním druhem. Škody půjdou do stovek milionů korun, píše ČTK. Sport. Jako nasazená jednička figuruje na tenisovém challengeru v Tunisu Dalibor Svrčina. Hráč prostějovského klubu má dnes před sebou na antukovém kurtu osmifinálový duel. Vyzve Američana Boyera po 14. hodině. Uvidíme, jak to dopadne. Rádio Metropole.
2: Co na sebe. Víme, jak bude. Dnešní středa zůstává ve znamení zvětšené oblačnosti. Teploty se vyhoupnou maximálně na 15 stupňů. Na horách naměříme jen 9. Místy se mohou objevit slabé přehánky, k večeru ale mraku opět ubyde. Fouká mírný západní vítr. Zítřejší čtvrtek už bude deštivý. Odpoledne hrozí i bouřky a při intenzivních srážkách naprší až 15 mm. A mokrý trend potvrdí i pátek s dalším deštěm a maximy do 15 stupňů. Biozátěž máme na nejlepším stupni.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
2: Víme, jak se jezdí tady, a víme taky, kde si dát pozor na policejní hlídky. Stojí v Olomouci v ulici Velkomoravská a Střední Novosadská. Máme je taky na D35 na exitu Přáslavice, ve Zlíně v ulici Frištácká, v Letovicích v ulici Pražská nebo taky v Přerově v ulici Tovačovská. Porouchaný nákladák dořešujeme na D35 na trase Olomouc-Mohelnice za exitem Litovel. Zdržet bychom se tu ale neměli. Na překážku na silnici si dáme pozor na D55 na trase Otrokovice-Hulín, mezi exity Otrokovice-Sever a Hulín-Východ. Tak jeďte opatrně a s naším rádiem.
3: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená strašná.

0: tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

0: prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
1: Firma S-Pro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned. Čeká vás sféry jednání, hromada benefitů a fajn parta. Nekoukejte na nás z dálky. Pojďte jezdit k nám. Více na S-Pro SRO.cz v sekci pracovní příležitosti. S-Pro. Vaše nová práce.
2: Tento víkend bude na hradě Sovinci veselo. Roztočíme kolotoč Prima pohádek. Projdete se hradem z pohádky do pohádky. Víkend bude plný kejklířských vystoupení, šermířů a loutkového divadla, divadelních a komediálních představení pro malé i velké. Tento víkend hrad Sovinec. Kolotoč Prima pohádek.
3: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Intex elektrický ohřívač vody jen za 1499 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1899 korun. Když něco, tak Allegro.
4: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
5: Dnes se slaví 750 let a vy můžete být přitom od 15. do 17. května na tradičních svatojánských hodech. Čeká vás bohatý doprovodný program pro malé i velké a také občerstvení a stánkový prodej. Srdečně vás zveme, tak se zastavte, protože Dnes se slaví 750 let.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Tohle je
8: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole. Život ve městě.
1: Blíží se oblíbená akce pro celou rodinu, barvám neutečeš. Na sobotní běh zve také Olomouc.cz. Je to novinka z Prostějovské nemocnice, na Hradu Kloubu už tady provádí robot a podle lékařů je to komfortnější. Téma robotických operací rozebírá Report.cz. A ještě se podíváme do Přerova. Neděle 10. května bude patřit nejenom všem maminkám, ale také připomínce významného jubilea města. Přerov si totiž letos připomíná 770 let, co všechno nás čeká v parku Michalov. To zjistíme na webu Přerov.eu. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
0: Rádio Metropole. Život ve městě. Šetři data, nehledej Wi-Finu.
2: Jsme s tebou na FM vlně. Jsme s tebou na FM vlně. Prostě naladíš a jedeš.
3: Rádio Metropole. Datart pořádá Maxi Výprodej.
4: Cože? Maxi Výprodej?
3: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový

0: Svoboda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Olomoucká muzejní noc v pátek 15. května. Desítky otevřených galerií a muzeí, světelné instalace a koncerty na náměstí Republiky i doprovodný program v Centralu. V pátek 15. května až do pozdních nočních hodin. Více na olomouckamuzejninoc.cz.
2: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
3: Město Tovačov vás srdečně zve tuto neděli od 17 hodin do zámecké zahrady na divadelní představení Ať žijí duchové. Známý a oblíbený příběh plný písniček, humoru a kouzelné atmosféry potěší malé i velké diváky. Přijďte si užít dobrodružství, ve kterém ožívají duchové a fantazie nezná hranic.
4: Léto volá! Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
5: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
8: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
9: Radio Metropole.
10: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Taneční rádio z Olomouce.
0: Metropole. Metropole.

0: Teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 15 hodin.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba moderní vinyl od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Neseme další várku informací. Před očima se nám promění Stupkova ulice v Olomouci. Od pondělí tu začnou stavební úpravy silnice a ty ve dvou etapách potrvají do konce letních prázdnin. Během stavby tu bude odkloněná doprava.
4: Oprava ulice zahrnuje výměnu živičného povrchu, vyvýšení dvou křižovatek z přechody pro chodce, rekonstrukci chodníků a úpravy 4 autobusových zastávek. Současně bude téměř po celé délce ulice změněn režim parkování z podélných na kolmá stání. Vznikne tu 92 parkovacích stání, z toho 20 zcela nových.
3: Doplňuje mluvčí města Olomouce Jan Horejš.
0: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Lidi se srdcem na dlani ocení Olomoucký kraj. Hejtmanství vyzývá veřejnost k nominacím na ceny kraje v sociální oblasti. Do 31. května je možné podávat návrhy k ocenění lidí, kteří nezištně pomáhají. Podrobnosti najdeme na webu cenykraje.cz. O návrat Lipana Podhorního do řeky Svitavy se snaží rybáři na Blanensku. Tato lososovitá ryba v uplynulých desetiletích z řek v Česku skoro vymizela. Na Svitavě má šanci žít. Například v Blansku mají lipani žít za úřadem práce. Píší o tom novinky.cz. Úmrtí dvou českých občanů v Norsku. Zahynuli na moři v oblasti Smela. Lovili ryby. Muži ve věku 50 až 60 let byli podle ČTK v noci na pondělí nalezeni mrtví. Rybářská loď, na níž se plavili, byla převrácená.
5: Sport.
3: Čeští házenkáři usilují o postup na mistrovství světa. Dnes v Brně rozehrají dvojzápas play-off kvalifikace o postup. Vyzvou favorizovanou Francii. Nad ní Česko vyhrálo naposledy v roce 2008. Uvidíme, co dnes. Zápas začne ve 20 hodin.
1: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. Co na sebe.
6: Aktuálně máme venku kolem 13 stupňů, déšť čekáme opravdu jen ojediněle. Zítra už ale podle meteorologů bude více srážek, na Moravě spíše později, ale i trvalej. Teploty vyšplhají maximálně na 13 stupňů. Takže na zítra chystáme deštníky.
0: Radio Metropole za volantem.
6: U Litovle pozor na nehodu, a to mezi obcemi Červenka a Pňovice. Bouralo se také na Svitavsku, a to v obci Linhartice. A pozor si musíme dát i v Kroměříži na ulici 1. máje. A to není vše. Na D55 na trase Otrokovice Hulín na exitu Hulín Východ nám hlásíte policejní hlídku. Tak na cestách opravdu opatrně.
1: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.
0: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj. Radio Metropole
1: a odpolední chill. Perfektní kulisa k tvému rozhodnutí, že už máš dneska padla.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
0: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
2: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned. Čeká vás sféry jednání, hromada benefitů a fajn parta. Nekoukejte na nás z dálky. Pojďte jezdit k nám. Více na espro.sro.cz v sekci pracovní příležitosti. Espro. Vaše nová práce.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Pestré čtení se Šantánem, rozhovory s pěstitelkou masožravek, herečkou a zpěvačkou, francouzským malířem i fotbalistou. Právě teď zdarma v Šantovce.
8: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
9: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
8: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
9: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
10: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
11: Jsme tu pro vás již 20 let.
10: Jezírka Banat.cz.
12: Tento víkend bude na hradě Sovinci veselo. Roztočíme kolotoč Prima pohádek. Projdete se hradem z pohádky do pohádky. Víkend bude plný kejklířských vystoupení, šermířů a loutkového divadla, divadelních a komediálních představení pro malé i velké. Tento víkend hrad Sovinec. Kolotoč Prima pohádek.
13: Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.
14: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
15: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. Prvního legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.

0: doma stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
3: Veď predsa že sa radovať smiem.
2: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
4: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
2: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
6: Tohle je Radio Mé.

0: jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Tohle je
2: Radio Metropole.
1: Radio Metropole.
2: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.

0: na Piráty.
1: Co podnikat, kam zajít? Olomoucké divadlo Tramtária dnes uvádí bláznivou a nekorektní komedii Králové dabingu od 19 hodin. V olomouckém klubu Bounty Rock Cafe má právě dnes koncert kapela Distant Bells. Hrají muziku Pink Floydu a je to ten nejlepší tribut. Dneska Distant Bells od 20 hodin. Na zámku v Čechách pod Kosířem vystavují ikonický obraz Josefína od Josefa Mánese. Je to jedno z nejznámějších děl českého malířství 19. století. V Čechách pod Kosířem na zámku bude až do září. A do kin se vrací klasika z 80. filmový Top Gun slaví kulaté 40. Obnovená premiéra Top Gunu proběhne netradičně ve středu 13. května na den přesně 40 let poté, co se Tom Cruise prvně proletěl na filmovém plátně. Dnes obnovená premiéra Top Gunu v olomouckém Premier Cinemas, v Přerovské hvězdě, v Prostějově, také v kině ve Svitavách. Užijte si to!
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Cítíte to? Rozbušené srdce, spocené dlaně, radost, víra a napětí na každém kroku.
1: Jo, tohle je hokej.
3: Mistrovství světa ve Švýcarsku je tady a s námi jste v centru dění.
4: Výsledky, emoce, zákulisní drby, atmosféra i ověřené info.
5: No to určitě. Jo, určitě, určitě.
3: Brousíme brusle,
4: ladíme formu
3: a od 15. května až do poslední sirény servírujeme pořádnou dávku hokeje.
4: Nejlepší hokejové info
3: každý den na tomto rádiu,
4: protože
6: tento měsíc je trenérem úplně každý.
7: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas. Mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas. Fandíme s vámi, fandíme Česku.
8: Prosíme Agátku a Mettyho, aby si vyzvedli tatínka s maminkou u skluzavek.
9: Magic Park. Zábava pro všechny na 680 metrech čtverečních zábavní plochy. Výborná káva, čerstvé zákusky, bioprodukty, dětské oslavy na míru a více na magicpark.cz.
10: Zažijte hudbu, ze které mrazí. Čarovné tóny macochy ovládnou jeskyně Moravského krasu od 3. do 7. června. Užijte si rokovou smršť kapely Arytmia, operní árie Štefana Margity nebo jazz Jiřího Stivína v unikátní akustice podzemí. Čarovné tóny macochy. Vstupenky v síti Ticketportal.
11: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
12: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
13: Slyšíte to? To není potlesk. To jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste. Přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Doniu. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
14: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
15: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
16: V Bělkovicích Lašťanech u koupaliště na vás v neděli od 8 čekají tradiční trhy, jaké jinde nemají. Nakoupíte výpěstky, rostliny, sýry, pečivo i zabíjačku. Při poslechu hudby vychutnáte pivo, kávu nebo sladké dobroty z regionu. Přijďte v neděli na tradiční trhy v Bělkovicích Lašťanech.
17: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
18: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
19: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elroq a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
20: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
21: Prázdninové kempy v akvaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy akvaparku Olomouc.
22: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
23: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
22: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
23: No to bych to pěkně zvoral. Jarní slevy uhlí z uhloterí platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
24: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
25: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
26: Posloucháš?
27: Rádio Metropole.

0: Čistá telepatie.
1: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 16 hodin. Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
2: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď. Řidiči přehlížejí ostrůvek na Litovelské ulici v Olomouci. Nese stopy další dopravní nehody. Vznikl tu pro bezpečnost chodců při přecházení silnice s tramvajovým provozem. Nově na něm budou reflexní knoflíky, ať ho řidiči lépe vidí, píše o tom Deník.
0: Vysíláme aktuální zprávy.
2: Syn napadl tátu nožem v bytě v Šumperku. Stalo se to uplynulou sobotu večer. 26-letý muž vzal pohádce na svého otce lovecký nůž a bodl ho na útěku do zad. Syn pak na sebe zavolal policii.
3: Na základě oznámení ihned na místo vyjelo několik lídek. Agresor byl zadržen a zmíněný nůž byl nalezen pod oknem bytu. Zraněný 77-letý otec byl převezen do místní nemocnice a odtud do fakultní nemocnice v Olomouci. Naštěstí neutrpěl zranění ohrožující jeho život. Útočník, který byl pod vlivem alkoholu a návykových látek, byl převezen na služebnu, kde s ním proběhly procesní úkony.
2: Říká za policii komisařka Miluše Zajícová. Následně soud rozhodl o vazebním stíhání obviněného. Ve vazbě bude zřejmě čekat až do verdiktu soudu, kdy soudce může rozhodnout až o 10letém trestu odnětí svobody pro 26-letého muže. Šumperk šlape do pedálů. Nově jsou tu sdílená kola, která mají obyvatelům a turistům usnadnit pohyb po městě. V pilotním provozu je tu 50 kol na asi 20 stanovištích po celém městě. Podrobnosti najdeme na webu šumperk.cz.
1: Hlas lidu.
2: Děti a mobily, to bychom zakazovali. V průměru 4 z 5 lidí by v Česku zakázalo mobilní telefon ve školách a podobný poměr občanů by dětem do 15 let zakázalo sociální sítě. Ukazuje to průzkum NMS mezi tisícovkou lidí.
1: Sport.
2: Playoff NHL se prosadil hokejový útočník Tomáš Hertl. Gólem a asistencí v pátém zápase druhého kola ráno našeho času ve vyřazovací části pomohl svému Vegas k výhře 3-2 nad Anaheimem. Stejným poměrem vede Vegas i tuto zápasovou sérii.
0: Rádio Metropole, co na sebe.
4: Tropické třicítky, tak ty jsme 13. května měřili naposledy v roce 1945. Dneska rekordy rozhodně nelámem, užíváme si maximálně 14 stupňů Celsia. Aktuálně máme oblačno, ale k večeru se podle meteorologů vyjasní. Zítra počítejte místy s přeháňkami a s teplotami do 13 stupňů.
0: Rádio Metropole za volantem.
4: Na obchvatu světa ve směru od Litomyšle počítejte kvůli nehodě se zdržením zhruba na půl hodiny. Tvoří se tu kolony. Opatrně také mezi Sebranicemi a Černou horou, kde se bouralo, anebo mezi Červenkou a obcí Pňovice na Litovelsku. A policejní hlídku nám hlásíte na D35 na okruhu Olomouce na trase Lipník nad Bečvou Olomouc na exitu Nemilany a taky na trase Olomouc Mohelnice na exitu Loštice.
5: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí.

0: Znáte někoho, kdo vrací život naší krajině? Kdo učí děti milovat přírodu nebo inspiruje ostatní k ekologickému chování? Olomoucký kraj hledá hrdiny všedního dne a příběhy, které inspirují. Nominujte jednotlivce, spolky, obce či firmy na ceny za přínos v oblasti životního prostředí pro rok 2026. Protože každý konkrétní čin má smysl. Vaše tipy přijímáme do 15. května na webu cenykraje.cz.
1: Rádio Metropole.
2: Tvoje odpoledne.
1: Tvoje rádio.
2: Metropole.

0: prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
1: Píše se rok 1141. Od vsi k městu. Příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.

0: XXX Lutz Olomouc. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Velká Morava Fest Přerov 2026. 11. července.

0: se vyplatí. Kupujte vstupenky ještě dnes. Velká Morava Fest CZ.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Olomoucký report CZ.
3: Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

0: No, vlastně to je škoda.
1: Zapomeň na sladkou čokoládu, ve Švýcarsku teď chutnají nejlíp tvrdé hity o mantinel a puky vymetající pavučiny z vinklu. Mistrovství světa jede v neskutečném tempu a my ti tuhle energii posíláme přímo do uší v každém vstupu. Posloucháš Radio Metropole, víme, kde se právě vaří led?
2: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservice.
3: Jungs kämpfen.
4: Je tu další část našeho hokejového česko-švýcarského slovníku. Co znamená tohle?
3: Jungs kämpfen.
4: Uslyšíte už za pár vteřin. A teď vítáme dalšího sportovního hosta v našem vysílání. Od pátku nás na šampionátu ve Švýcarsku bude na ledě reprezentovat i útočník Matěj Blimel, který se po 4 letech opět připojuje k repre.
5: Nemohl jsem se dočkat a jsem moc rád, že jsem tady a jsem dostal šanci jedna a pro mě to vždycky byla čest a reprezentovat a jak říkám, jsem hrozně šťastný, že jsem se mohl k týmu připojit a být toho součástí. Bylo to hodně hektický, samozřejmě začátku to bylo zklamání, že jsme prostě nešli dál, protože jsme měli vyšší ambice, než prostě skončit v prvním kole, ale druhý den hnedka pan Šlégr volal a jestli přijedu, tak říkám, jsem moc rád, že jsem mohl přijet, ale jak jsem zmínil, bylo to prostě hektický, se sem dostat.
4: Ale dostal se. To je Matěj Blimel, kterému už v zámořské AHL skončil sezona a je připraven bojovat za Česko. Šampionát začíná ve Švýcarsku už za 2 dny.
3: Jungs kämpfen.
4: A právě takto se tam řekne hoši bojovat, hoši bojovat.
3: Jungs kämpfen, hoši bojovat.
2: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu.
6: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
7: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
8: Květen ve vědecké knihovně v Olomouci bude plný zážitků. Přijďte na napínavou kriminacht, užijte si pestré sobotění, den pro malé i velké s divadlem pro děti, workshopy i tancem a objevte jedinečnou atmosféru Noci kostelů plnou hudby. Čeká vás inspirace, zábava i setkání. Více na vkol.cz.
9: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
10: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
11: Zábava, skvělé drinky a dobrý skutek v jednom. Olomoucké Smetanovy sady ožijí 16. května od 10 hodin dnem pro rodiny. Čeká vás dobré jídlo, zábava pro děti a živý hudební program. Výtěžek pomůže tam, kde je potřeba. Budeme se těšit na Sirupárna Festu v Olomouci.
12: Olomoucká muzejní noc. V pátek 15. května. Desítky otevřených galerií a muzeí. Světelné instalace a koncerty na náměstí Republiky i doprovodný program v Centralu. V pátek 15. května až do pozdních nočních hodin. Více na olomouckamuzejninoc.cz.
13: Party, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Allpran ztratí svou budoucnost.
14: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
13: Na elektrokolech a kolech od Allpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
14: Skvělý nápad, už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
13: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Allpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
15: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
16: Dnes se slaví 750 let a vy můžete být přitom od 15. do 17. května na tradičních svatojánských hodech. Čeká vás bohatý doprovodný program pro malé i velké a také občerstvení a stánkový prodej. Srdečně vás zveme, tak se zastavte, protože Dnes se slaví 750 let.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
17: Radio Metropole.
18: Jsme tvoje hudební sociální síť v real time. Tisíce lidí poslouchají to samé, co ty. Enjoy.
17: Enjoy. Ne.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 17 hodin.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba moderní vinyl od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
0: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Vy jsou tu, pojďte si je poslechnout. Olomouc má aktuálně přes 101 tisíc obyvatel a největší městskou částí je Nová ulice, kde žije více než 17,5 tisíce lidí. Naopak nejméně obyvatel mají Topolany, jen necelé 400. Mezi největší části patří ještě Nové Sady a centrum Olomouce. Kolik máte sousedů, právě vy se dozvíte na olomouckém reportu. Konec sdílených jízdních kol v Olomouci. Po 6 letech mizí z ulic města. Rada města v únoru zastavila přípravu tendru na nového provozovatele a z města tedy odejde i ten poslední, Next Bike, a to na konci června. Na kole nyní můžeme jezdit bezpečně v okolí Prostějova. Nová cyklostezka tu nyní spojuje Čechovice a Seloutky. Má přes 2,5 kilometru a cyklisté tu tak už nemusí jezdit po úzké a vytížené silnici nebo po polňačkách. Dubnové mrazy se zle podepsaly na letošní úrodě ovoce. V sadech českých pěstitelů zničili nejméně půlku úrody. Největší ztráty budou u jablek, která jsou hlavním druhem. Škody půjdou do stovek milionů korun, píše ČTK.
1: Sport.
3: Elitní český hokejový brankář Daniel Vladař naši reprezentaci na nadcházejícím mistrovství světa neposílí kvůli zranění. Gólman Philadelphia v NHL dochytal playoff se zraněním ruky. To si přivodil už během prvního kola vyřazovací fáze proti Pittsburghu.
1: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole.
4: Venku aktuálně měříme 13 stupňů Celsia, zatím máme pod mrakem, ale k večeru se prý vyjasní. Sluníčko nám dneska zapadá kolem 8:30 večer a ráno nás probudí lehce po 5. Bohužel si ho ani zítra moc neužijeme. Čekáme převážně oblačno a maximálně 13 stupňů. Přeháňky jen ojediněle.
0: Radio Metropole. Za volantem.
4: Čerstvou nehodu nám hlásíte na D35 na trase Mohelnice Olomouc. Před exitem Mohelnice stále se také dořešuje nehoda na obchvatu Svitav. Naštěstí už tu není kolona, takže je to s opatrností průjezdné. Pozor si dejte také na Olomoucku, a to mezi Hněvotínem a obcí Bystročice. I tady se bouralo, tak na cestách buďte opatrní.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
1: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.

0: pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole. Top of the Pop.

0: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
1: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned. Čeká vás fér jednání, hromada benefitů a fajn parta. Nekoukejte na nás z dálky. Pojďte jezdit k nám. Více na espro.sro.cz v sekci pracovní příležitosti. Espro. Vaše nová práce.
2: Pestré čtení se Šampánem, rozhovory s pěstitelkou masožravek, herečkou a zpěvačkou, francouzským malířem i fotbalistou. Právě teď zdarma v Šantovce.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elorok a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
5: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
6: Tento víkend bude na hradě Sovinci veselo. Roztočíme kolotoč Prima pohádek. Projdete se hradem z pohádky do pohádky. Víkend bude plný kejklířských vystoupení, šermířů a loutkového divadla, divadelních a komediálních představení pro malé i velké. Tento víkend Hrad Sovinec. Kolotoč Prima pohádek.

0: CZC. Když něco, tak Allegro. Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
1: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
2: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. Ha, to by zkoukala. Aspoň bude všude uklizeno.
1: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
2: To si píš.
1: Teda Franto, to běžím říct holkám.
2: No, to běž.
0: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
3: Radio Metropole.
4: Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Máme středu 13. května, dnes je to pěkně namíchané. Narozeniny slaví náš oblíbený zpěvák Martin Šafařík, také legendární fotograf Jan Saudek nebo hvězdný zpěvák Stevie Wonder. Na dnešek připadá světový den koktejlů. Který máte nejraději? Banánový, kokosový, mojito, Cuba Libre, Sex on the Beach nebo piña coladu? A svátek má další ledový muž, tedy servác.
2: Pojďte se radši válet.
1: Ano, správně, to je ten z pohádky Tři veteráni, co by se jen válel.
2: Takových 5-6 roků bych se válel, pak by se vidělo.
1: Ne, žádné válení, užijte si den naplno a do dna si vychutnejte hudební koktejl našeho rádia pro 13. květen.
0: Metropole právě dnes.
3: Svět spánku.cz. Dřevo všude, i pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte, není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku.cz.
4: Nyní na úplně vše doprava zdarma, až k vám domů. Svět spánku.cz.
5: Slyšíte? To je dokonalost.
3: Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
6: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
7: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
8: Zažijte hudbu, ze které mrazí. Čarovné tóny macochy ovládnou jeskyně moravského krasu od 3. do 7. června. Užijte si rokovou smršť kapely Arytmia, operní árie Štefana Margity nebo jazz Jiřího Stivína v unikátní akustice podzemí. Čarovné tóny macochy. Vstupenky v síti Ticketportal.
9: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
10: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
9: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
11: No to bych to pěkně zvoral.
10: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
12: Prázdninové kempy v Aquaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy Aquaparku Olomouc.
13: Léto volá! Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
14: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature Promis 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
15: Pryč DPH! Pryč DPH!
16: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 Kč. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
17: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
18: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
17: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
19: Radio Metropole.
8: Radio Metropole.

0: tam. Rádio Metropole. OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 18 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Ve fakultní nemocnici Olomouc teď přitahuje pozornost doslova živá stěna. U pavilonu Y se rozrostla vistárie, která sepne po kovové konstrukci a vytváří záplavu dlouhých hroznů na fialovělých květů. Zajímavostí je, že pavilon patří mezi moderní a energeticky úsporné stavby a dešťová voda, kterou budova zachycuje, slouží právě i k zalévání této zelené dominanty. Průlom v čištění vody, se kterým přišel tým vědců z univerzit v Olomouci a Ostravě, může zvýšit čistotu českých řek. Pomocí prášku grafitického nitridu uhlíku a světla dokázali odstranit z vody až 95% zbytků antibiotik a léčiv. Nový časový plán má rekonstrukce mostu v Hranicích na třídě 1. máje. Staveniště už je předané zhotoviteli a vznikne tu lávka pro pěší. 1. června pak začnou hlavní práce. Po novém mostě bychom se měli projet letos v prosinci.
4: Hlas lidu.
3: Drahé palivo mává s rodinnými rozpočty. Zdražování benzínu a nafty kvůli konfliktu na Blízkém východě v uplynulých týdnech výrazně poznamenalo polovinu českých domácností. Přičemž desetina má kvůli tomu vážné finanční problémy. Zjistil to průzkum STEM mezi 1300 lidmi. Domácnosti se snaží dopady zmírnit omezením jíst.
4: Sport.
3: Blíží se prostějovský tenisový challenger. Tahákem 33. ročníku atraktivního tenisového turnaje budou Davis Cupoví reprezentanti Vít Kopřiva, Dalibor Svrčina či Max Mrva.
5: Vít jako přívák udělal obrovský skok a velký progres a vlastně klepe na první 50, což v jeho věku je fantastický úspěch a myslím si, že se opravdu neskutečně zlepšil. Ten jeho progres je obrovský.
3: Říká ředitelka prostějovského challengeru, který začne 1. června, Petra Černošková.
0: Rádio Metropole, co na sebe.
6: Portugalsko hlásí 19 stupňů, Řecko 28.

0: místy také přeháňky.
1: Rádio Metropole za volantem.
0: Na cestách hlavně opatrně dořešujeme nehodu na obchvatu Svitav. Bouralo se také v Postřelmově v ulici Žerotínova. Pozor si musíme dát i mezi Bruntálem a obcí Valšov. Tady jsou sobě dvě osobní auta a opatrně také mezi Hněvotínem a obcí Bystročice na Olomoucku. Policejní hlídku nám hlásíte v ulici Malé náměstí v obci Svitavy. Jedna je také v ulici za Olomouckou v Prostějově a číhají i na D1 na trase Vyškov-Říkovice před exitem Hulín Západ.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci

0: Sháníte prověřený ojetý vůz? Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
1: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned.

0: pracovní příležitosti. Espro, vaše nová práce.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje. Pestré čtení se šampánem, rozhovory s pěstitelkou masožravek, herečkou a zpěvačkou, francouzským malířem i fotbalistou. Právě teď zdarma v Šantovce.
3: Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.
4: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
5: Izomat stavebniny.
6: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
7: Best Beleza.
6: Nádherná zahradní dlažba.
7: Best Bellissima.
6: Dvě úžasné zahradní dlažby.
7: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
6: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
1: Radio Metropole.
9: Radio Metropole.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Kdy jste naposledy skákali přes švihadlo? Možná ve škole, možná na dvorku, nebo už si na to ani nespomenete. Možná vás překvapí, že ve skákání přes švihadlo se pořádají velké turnaje, republikové šampionáty a dokonce i mistrovství Evropy. A právě teď je s námi ve vysílání mladý talent, na kterého nás upozornila jeho maminka a my jsme si řekli, wow, tomu musíme zavolat. Na telefonu vítáme 13-letého Vojtu Zatloukala, který reprezentuje ostravský klub Švihej. Vojto, ahoj.
2: Ahoj, zdravím všechny.
1: Co švihadlo znamená pro tebe?
2: Pro mě je švihadlo nekonečná dávka motivace. Pro mě to není jen obyčejná dětská hra. Je to sport. Sport, ve kterém se dá neustále zdokonalovat. Právě díky švihy jsem zjistil, co všechno se dá se švihadlem dělat.
1: Co tě na tom sportu baví nejvíc?
2: Se dá neustále zdokonalovat a je to nikdy nekončící zábava.
1: Co to znamená? Na co jsi ve svém sportu zatím nejvíc pyšný? Jaký je nějaký tvůj rekord?
2: Můj nejlepší rekord je například 150 přeskoků za 30 sekund. To považuji jako svůj nejvyšší rekord. Pak samozřejmě je třeba freestyle, což je co nejlepší triky zandat za minutu 15. A to považuji asi za svůj největší rekord.
1: Jak často trénujete, jak takový trénink vlastně vypadá?
2: Tak já trénuji sám a většinou se prostě rozeskáču, pak si dám trénink bez švihadla, rozcvičím se a pak jedu základy jako třeba panenka, vajíčko nebo dvojšvihy.
1: Před vámi je mistrovství Evropy v Norsku. Kdy přesně se koná a s jakými ambicemi tam vyrážíte? Budou cinkat medaile?
2: Doufám, ale vyrážíme tam 8. srpna s ambicemi, že chceme podat co nejlepší výsledky, co to jen půjde. A kdyby cinkala medaile, bylo by to samozřejmě moc super.
1: Jaká je konkurence? Kdo aktuálně patří v Evropě ke švihadlářské špičce?
2: Řekl bych, že pravděpodobně Maďarsko. Je tam opravdu silná konkurence, takže to bude na mistrovství Evropy hodně těžké.
1: No a závěrem, co by se Vojto vzkázal dětem nebo rodičům, kteří mají doma švihadlo někde zapadlé v šuplíku?
2: Určitě začněte. Za mě to není sport pro děti. Teďka už skáču dokonce i dospělí a hlavně neskončit hned na začátku. Bude to těžký, ale postupně se vypracujete. To mi věřte.
1: Naším hostem byl Vojta Zatloukal, mladý sportovec z Ostravy, který dokazuje, že i obyčejné švihadlo může být vstupenkou na evropský šampionát. Vojto, držíme palce do Norska, ať to skáče co nejvíš a co nejrychleji. Měj se hezky, ahoj.
2: Děkuji za pozvání.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
6: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
7: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
8: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týden.

0: televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
2: Zábava, skvělé drinky a dobrý skutek v jednom. Olomoucké Smetanovy sady ožijí 16. května od 10 hodin dnem pro rodiny. Čeká vás dobré jídlo, zábava pro děti a živý hudební program. Výtěžek pomůže tam, kde je potřeba. Budeme se těšit na Sirupárna Festu v Olomouci.
3: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
4: Prázdninové kempy v Aquaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy Aquaparku Olomouc.
5: Radio Metropole.
6: Jsme jako taková hudební krabička poslední záchrany. Když ti vypadne net, nebo se vybije mobil, my ti pořád budeme hrát ty nejlepší pecky. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 19 hodin. Rádio Metropole. Co na sebe.
2: V úterý naměříme maximálně 13 stupňů Celsia, obloha bude převážně oblačná a místy nám může sprchnout. Na Moravě spíše později během dne, ale za to vytrvalej. V úterý také slaví Bonifác, poslední z takzvaných ledových mužů, takže přichází ideální čas vysadit rajčata, papriky, okurky nebo třeba i cukety. Další dny se nám záhony také pěkně pokropí. Podle meteorologů bude od pátku do neděle pršet.
1: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz. Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
1: 30 rokov na scéně. No Limit O2 Arena.
2: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
3: V Bělkovicích Lašťanech u koupaliště na vás v neděli od 8 čekají tradiční trhy, jaké jinde nemají. Nakoupíte výpěstky, rostliny, sýry, pečivo i zabíjačku. Při poslechu hudby vychutnáte pivo, kávu nebo sladké dobroty z regionu. Přijďte v neděli na tradiční trhy v Bělkovicích Lašťanech.
4: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
5: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
6: Tento víkend bude na hradě Sovinci veselo. Roztočíme kolotoč Prima pohádek. Projdete se hradem z pohádky do pohádky. Víkend bude plný kejklířských vystoupení, šermířů a loutkového divadla, divadelních a komediálních představení pro malé i velké. Tento víkend hrad Sovinec. Kolotoč Prima pohádek.
7: Slyšíte to? To není potlesk. To jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste. Přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Doniu. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtarie. Bez vás to nepůjde.

0: Fajn rádio Metropole.
1: Taneční rádio z Olomouce.
0: Metropole.
1: Rádio Metropole.
0: Olomouc 92 a Zábřeh 105.8 FM.

mobilní kurník vybavený moderními technologiemi. Díky vlastnímu pohonu se sám pohybuje po louce a poskytuje tak 500 slepic stále čerstvou pastvu. Kde a za kolik si koupíme vajíčka z moderního kurníku, se dočtete na stránkách report.cz. A v Přerově nás

0: Krupka, města Přerova, Přerov, EU. Tak to jsou novinky z našeho regionu.
1: Rádio Metropole. Život ve městě.
2: Znáte někoho, kdo vrací život naší krajině? Kdo učí děti milovat přírodu nebo inspiruje ostatní k ekologickému chování? Olomoucký kraj hledá hrdiny všedního dne a příběhy, které inspirují. Nominujte jednotlivce, spolky, obce či firmy na ceny za přínos v oblasti životního prostředí pro rok 2026. Protože každý konkrétní čin má smysl. Vaše tipy přijímáme do 15. května na webu cenykraje.cz.
1: Tohle je Radio Metropol.

0: Metropole.
1: Už tě nebaví tvůj mobil, co umí jenom volat a fotit rozmazaný selfiečka.
2: Lea ti představuje apky, díky kterým bude tvůj smartphone chytřejší než tvůj šéf po třech pivech. Nenech si ujít tipy na vychytávky, bez kterých už nebudeš chtít žít.

0: Pestré čtení se Šantánem. Rozhovory s pěstitelkou masožravek, herečkou a zpěvačkou, francouzským malířem i fotbalistou. Právě teď zdarma v Šantovce.
1: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
2: Veď predsa, že sa radovať smie.
1: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
3: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
1: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
4: Prázdninové kempy v Aquaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy Aquaparku Olomouc.
0: Zábava, skvělé drinky a dobrý skutek v jednom. Olomoucké smetanovy sady ožijí 16. května od 10 hodin dnem pro rodiny. Čeká vás dobré jídlo, zábava pro děti a živý hudební program. Výtěžek pomůže tam, kde je potřeba. Budeme se těšit na Sirupárna Festu v Olomouci.

0: Showbiz. Topové info ze světa showbiznesu.
1: Radio Metropole, tak to je muzika a energie a taky informace ze světa showbiznesu, pojďme na ně. Rudolf Hrušinský bojuje s rakovinou. Kvůli jeho zdravotním problémům se zvažuje konec jeho legendární postavy Vlastimila Peška v nekonečném seriálu Ulice. Podle informací webu AHA si Hrušinského družka Helena přeje, aby se šetřil a nepracoval. Nicméně on na to má jiný názor a v natáčení pokračovat chce. Pojďme dále. Rapper Kanye West by měl letos v červenci vystoupit v pražské Chuchli. Nicméně kvůli svým rasistickým výrokům a otevřené adoraci nacismu mu koncerty zrušily už 4 evropské země, včetně Slovenska. Za své chování se West v lednu omluvil. České židovské obce však blížící se vystoupení interpreta přesto ostře odmítají. Tak uvidíme, jak to dopadne. A ještě nejznámější česká pěvecká soutěž. Módní stylista Filip Vaněk zřejmě odhalil střežené tajemství pěvecké show Superstar. Na své sociální sítě přidal fotografie, na které jsou rozepsaní porotci letošní řady a je také s největší pravděpodobností potvrzeno, že se jako moderátor vrátí Leoš Mareš. V porotě by se pak měla objevit zpěvačka Eva Farná, zpěvák Pavol Habera, rapper Kelin a herec Jakub Prachař. Tak uvidíme, zda to tak skutečně bude, příspěvek Vaněk brzy smazal. Tolik celebrity na Metropol a my už teď posíláme další várku muziky a energie.
0: Topové info ze světa showbiznesu. To je podcast Showbiz jedině na Metropoli.
2: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer. Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
3: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
2: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
4: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týden.

0: Agenda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
2: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
3: Rádio Metropole.
4: Rádio Metropole.

Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 22 hodin.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 23 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Kdy jste naposledy skákali přes švihadlo? Možná ve škole, možná na dvorku, nebo už si na to ani nespomenete. Možná vás překvapí, že ve skákání přes švihadlo se pořádají velké turnaje, republikové šampionáty a dokonce i mistrovství Evropy. A právě teď je s námi ve vysílání mladý talent, na kterého nás upozornila jeho maminka a my jsme si řekli, wow, tomu musíme zavolat. Na telefonu vítáme 13-letého Vojtu Zatloukala, který reprezentuje ostravský klub Švihej. Vojto, ahoj.
2: Ahoj, zdravím všechny.
1: Co švihadlo znamená pro tebe?
2: Pro mě je švihadlo nekonečná dávka motivace. Pro mě to není jen obyčejná dětská hra. Je to sport. Sport, ve kterém se dá neustále zdokonalovat. Právě díky švihy jsem zjistil, co všechno se dá se švihadlem dělat.
1: Co tě na tom sportu baví nejvíc?
2: Se dá neustále zdokonalovat a je to nikdy nekončící zábava.
1: Co to znamená? Na co si ve svém sportu zatím nejvíc pyšný? Jaký je nějaký tvůj rekord?
2: Můj nejlepší rekord je například 150 přeskoků za 30 sekund. To považuji jako svůj nejvyšší rekord. Pak samozřejmě je třeba freestyle, což je co nejlepší triky zandat za minutu 15. A to považuji asi za svůj největší rekord.
1: Jak často trénujete, jak takový trénink vlastně vypadá?
2: Tak já trénuji sám a většinou se prostě rozeskáču, pak si dám trénink bez švihadla, rozcvičím se a pak jedu základy jako třeba panenka, vajíčko nebo dvojšvihy.
1: Před vámi je mistrovství Evropy v Norsku. Kdy přesně se koná a s jakými ambicemi tam vyrážíte? Budou cinkat medaile?
2: Doufám, ale vyrážíme tam 8. srpna s ambicemi, že chceme podat co nejlepší výsledky, co to jen půjde. A kdyby cinkala medaile, bylo by to samozřejmě moc super.
1: Jaká je konkurence? Kdo aktuálně patří v Evropě ke švihadlářské špičce?
2: Řekl bych, že pravděpodobně Maďarsko. Je tam opravdu silná konkurence, takže to bude na mistrovství Evropy hodně těžké.
1: No a závěrem, co by se Vojto vzkázal dětem nebo rodičům, kteří mají doma švihadlo někde zapadlé v šuplíku?
2: Určitě začněte. Za mě to není sport pro děti. Teďka už skáču dokonce i dospělí a hlavně neskončit hned na začátku. Bude to těžký, ale postupně se vypracujete. To mi věřte.
1: Naším hostem byl Vojta Zatloukal, mladý sportovec z Ostravy, který dokazuje, že i obyčejné švihadlo může být vstupenkou na evropský šampionát. Vojto, držíme palce do Norska, ať to skáče co nejvíš a co nejrychleji. Měj se hezky, ahoj.
2: Děkuji za pozvání.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole. Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla půlnoc. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Mobilní kurník můžeme zahlédnout na Olomoucku. Ten pořídila svým slepicím společnost Hanácká zemědělská z Dolan na Olomoucku. Mobilní kurník sám jezdí po louce a poskytuje stovkám slepic vždy čerstvou pastvu.
3: Získáme další produkt, vejce, který je oproti tomu konvenčnímu klasickému vejci, i když už nebudou ty slepice v těch halách v klecích, tak pořád je to úplně něco jiného. Tahle slepice má denně čerstvou pastvu, je prostě na čerstvém vzduchu a to vajíčko má úplně jiný hodnoty výživový, než to klasický vejce z těch hal.
2: Říká za Hanáckou zemědělskou pro ČTK ředitel Ondřej Solar. Průlom v čištění vody, se kterým přišel tým vědců z univerzit v Olomouci a Ostravě, může zvýšit čistotu českých řek. Pomocí prášku grafitického nitridu uhlíku a světla dokázali odstranit z vody až 95% zbytků antibiotik a léčiv. Nový časový plán má rekonstrukce mostu v Hranicích na třídě 1. máje. Staveniště už je předané zhotoviteli a vznikne tu lávka pro pěší. 1. června pak začnou hlavní práce. Po novém mostě bychom se měli projet letos v prosinci.
1: Hlas lidu.
2: Drahé palivo mává s rodinnými rozpočty. Zdražování benzínu a nafty kvůli konfliktu na Blízkém východě v uplynulých týdnech výrazně poznamenalo polovinu českých domácností. Přičemž desetina má kvůli tomu vážné finanční problémy. Zjistil to průzkum STEM mezi 13 lidmi. Domácnosti se snaží dopady zmírnit omezení jíst.
1: Sport.
2: Blíží se prostějovský tenisový challenger. Tahákem 33. ročníku atraktivního tenisového turnaje budou Davis Cupoví reprezentanti Vít Kopřiva, Dalibor Svrčina či Max Mrva.
4: Vít Kopřiva udělal obrovský skok a velký progres a vlastně klepe na první 50, což v jeho věku je fantastický úspěch a myslím si, že se opravdu neskutečně zlepšil. Ten jeho progres je obrovský.
2: Říká ředitelka prostějovského challengeru, který začne 1. června, Petra Černošková.
0: Rádio Metropole, co na sebe. V úterý naměříme maximálně 13 stupňů Celsia, obloha bude převážně oblačná a místy nám může sprchnout. Na Moravě spíše později během dne, ale za to vytrvalej. V úterý také slaví Bonifác, poslední z takzvaných ledových mužů, takže přichází ideální čas vysadit rajčata, papriky, okurky nebo třeba i cukety. Další dny se nám záhony také pěkně pokropí. Podle meteorologů bude od pátku do neděle pršet.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla jedna hodina.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Rádio Metropole.
1: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.

Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Byly dvě hodiny.